tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem

a zákon džungle panuje. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: co je zase tohle?
1: Židle.
2: Židle.
0: No a co židle?
2: Humor.
0: Humor ze židlí?
2: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řízený nepodceňujte.
1: Stačí trošku přemýšlet. Hejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
0: No já taky nic nevím.
2: Tím spíš vám to bude.
0: Tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
2: No.
1: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan Nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Ne.
1: Vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
3: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
1: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To by jsme vás brzo s manželkou hnali.
0: Ale počkejte, s jakou manželkou?
1: No se Šimkem.
0: Šimek, to je vaše manželka?
3: Jako.
0: Nic jsem neřekl. Tak já jdu za ty dveře. Už jsem zavezla.
1: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
2: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
1: A pan Nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Tak se jdu podívat na ten váš byt?
1: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, viď, mámo?
2: Správně, táto. Byt je to pěkný, pane Nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
0: S kým?
1: No s bytem.
0: Vy se s ním budete loučit?
2: Jako.
0: Nic jsem neřekl.
1: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu?
0: No tak, no, to bych si dal.
1: Postaďte se.
0: No jo, ale tam se díšíme.
2: Já jsem manželka.
0: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
1: No jistě, přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. Pro mě, možná pro vás a pro ní.
0: No tak, já si na ní teda sednu.
1: Ale ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět. To už je prozrazený.
3: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Obrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu Nárožný.
0: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
2: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
0: Jo, tak.
2: Já půjdu za dveře.
0: A vy se na nás budete dívat klíčovou dírkou.
3: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
1: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
3: No, tak jedem. No.
1: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
0: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
1: Ale ne, vlhký.
3: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
0: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
1: No jo, ale to si byl ještě Nárožný. Teďka se Šimek a navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký, tak co tady mluvíš o suchu, čověče?
0: Já vím, on je Nárožný, on je teďka za dveřma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
3: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem Nárožný.
1: Teďka seš Nárožný.
3: Ale já vím, že jsem Nárožný, ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
1: No vidíš to, tomu vlhkost nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
0: No, prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bysme mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty v oba, jemu dáme klíč od pramice, ať bydlí na lodi.
2: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si Nárožný sedl omylem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, jdeš za dveře, budeš Nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jet.
0: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, aha, pan Sobota.
1: A ne, Nárožný.
0: A pan Nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
1: Ale ne, suchý. Přece nepolezu do vlhkýho bytu, nejsem blázen, jsem Nárožný.
0: Já vím, předtím jsi byl Sobota jeho manžel, teďka jsi Nárožný, jsi za dveřma a víš, že byt je příliš suchý.
1: Ale nejsem za dveřma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je vlhký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
0: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
2: Protože si mu řekla, že byt je příliš vlhký.
4: Proč si mi to říká, tohle to?
0: Protože jsem nevěděla, že jsem tvoje manželka.
2: Ale prosím tě, ty nejsi
5: jeho manželka, ale ty budeš moje manželka a já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
0: Ale takhle jsem si humor nepředstavoval.
1: Jak ti to představoval?
0: Já nevím, jak veselé.
5: Jak veselé?
0: No, víno, ženský nějaký zpěv.
1: No, víno, ženský zpěv, tak manželka už něco pila, ženská to je, tak ona ti něco zaspívá.
5: Jirka oboj, širou stepí, že nám byl vždy slepý, lásku žávou.
0: Nechte toho, zastavte, nechte toho, to mě radši chytne pod krkem.
5: Já to o mě urazil.
1: Tak běhneme si ho, mámo.
0: Já budu po krku.

tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní, měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod Čiltýtem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod Čiltýtem nechalo mě žít, že jsem každej večer

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Tak další pán, prosím, prosím.
1: Dobrý den.
0: Vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Tak, vy se ucházíte.
1: Ano, prosím, já jsem tady ucházející.
0: No tak prosím, posaďte se.
1: Děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde radši být vedoucí, prosím?
0: Ne, já konzultuji.
1: Co to?
0: Že tady konzultuji.
1: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
0: Ale počkejte, zůstaňte sedět, při to můžete klidně sedět.
1: Při čem, prosím?
0: No při té konzultaci.
1: No já jen abych milosivě paní třeba nepřekážel tady.
0: Jak byste mohl překážet? Konzultovat budu přece s vámi.
1: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte? Mariáš a vole padni. No jo.
0: Posekněte, to bude nějaký omyl.
1: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka kapříčkovýho.
0: Ale ne, vy mluvíte o kartách.
1: Ano.
0: A to je právě to nedorozumění.
1: Aha,
0: my tady žádné karty hrát no, nebudeme.
1: To je dobře, ne. Já jsem si je totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
0: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin,
1: že? Jo tak, ano, to laskavě souhlasí,
0: no
1: ano.
0: Vidíte, a já jsem právě tady za tím účelem, abych jaksi prověřil a ověřil vaše znalosti, chápete?
1: No takhle, no to je samozřejmě, tak to si můžete napsat, helejte, jsem z deputátnické rodiny, chudobné, matka vdova, otec vdovec.
0: To mě nezajímá.
1: Ne, koukejte, to je zajímavý a doposud všude, kde jsem si jaksi ucházel, tak tohle to žádali dost podrobně.
0: No to je možné. Ale mě spíš zajímají vaše odborné znalosti, víte?
1: A jo, takhle. Ano, a to já plně schvaluju. Když chceš být placený jako šofér, tak musíš umět jezdit aspoň na kole, že ano? Nebo případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je leckdy těžký, že ano?
0: No, jistě. Tak podívejte se, já mám tady jaksi pro zjednodušení takové obrázky květin
1: ano.
0: A vy mě o nich něco povíte, ano?
1: O květinkách?
0: No všem. Jedná se přece o výstavu květin, ne?
1: A to je zajímavý, co se dneska na člověku všechno žádá.
0: Tomu se přece nemůžete divit. Na výstavu přijde spousta lidí. Budou se ptát, co je tohle, co je tamhle,
1: no, jo, to já chápu. Něco se na člověku chtít musí, že ano? My už jsme si kapánek odvykli. Zrovna tuhle jsem se ptal u odborníků.
0: Jo, u odborníků, no.
1: Jestli mají ledničku na 120 voltů. A oni mi řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
0: Podívejte se.
1: Ano.
0: Co je například tohle, no?
1: Jo, tak tohle to?
0: No.
1: To je nějaká kytka.
0: No ovšem, ale jaká?
1: Tohle to? Docela hezká.
0: No dobře, ale...
1: Bílá.
0: Ale mě zajímá...
1: Veliká.
0: Já chci vědět jméno.
1: Vaše starosti bych tak chtěl mít.
0: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
1: Ano.
0: To jméno.
1: Ano.
0: Tak pozor, jméno.
1: Ano.
0: Kateřina. Ale ne
1: Karel.
0: Ale ne Kala.
1: Kakala.
0: Ale ne Kala.
1: Kalamajka.
0: Jaká Kalamajka?
1: Mik.
0: Ne. To je přece Kala.
1: Kala?
0: Ale ne, jenom Kala.
1: Jo, jenom Kala.
0: No.
1: Aha, Kala.
0: No, je to typická květina
1: pokolena.
0: Pokojová. A k jakému účelu se nejvíc používá?
1: Ta pokojová?
0: No.
1: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
0: Dává se především nevě...
1: Nevědomým.
0: Nevěřícím. Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
1: Komunální služby.
0: Že?
1: Cože?
0: Že,
1: aby neměla prázdní ruce.
0: Ženich. Ženich,
1: no jo, radši odpustit. Já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
0: Co pak je tohle, no?
1: Tohle to?
0: No.
1: To zelený na zdi?
0: No.
1: To je...
0: No.
1: To je něco zeleného na zdi.
0: No ano, pne se to po zdi, no. Tak je to břeč.
1: Břečka.
0: Ale ne, pne se po zdi, tak je to teda...
1: Břečka zednická.
0: Břečťan. Hedera Helix, Hedera Helix.
1: No, no dobře, to nemusíte hned klít.
0: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, Hedera Helix.
1: Ano.
0: No to byste měl vědět.
1: No já, abych zase tu odbornost a kor moc nepřeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, to je moc, jo? Všeho moč chodí. Moje babička říkala, co je moc, to je moc, celá koza v police, to je o nemoc.
0: Podívej.
1: Ano.
0: Tuhle rostlinu znáte, ne?
1: Tuhle tu?
0: No.
1: A víte, že je možný, že ji znám od vidění?
0: No jistě, to je přece typická rostlina maso. No.
1: Maso?
0: No maso. Chytá mouchy. Masožravá.
1: Jo, masožravá.
0: Masožravá.
1: Safra, to si taky někdo doma pěstuje.
0: No ovšem.
1: To teda musí mít fůru volného času, víte?
0: Proč myslíte?
1: No, když má stát takový potvoře fronty u řezníka. Já bych ji dvakrát týdně odbil škubánkama.
0: No dobrá.
1: Ano.
0: Tohle doufám znát budete, no.
1: Tohle to?
0: No.
1: No, jak pak ne.
0: No.
1: To je bez.
0: No, konečně.
1: No.
0: Aspoň něco.
1: No, no.
0: Bez, ano. Latinsky?
1: Minus.
0: No. Tak podívejte, co je tohle. No.
1: Tohle to, jo?
0: No. No, podívejte.
1: Tohle.
0: Je to rostlina velice jedovatá.
1: Tohle.
0: Roste v listnatých lesích.
1: Safra.
0: Plody jsou černé bobule.
1: Aha.
0: No, černé bobule, no. Tak to je, no,
1: bobulá černý.
0: Ne.
1: Černáš bobulový.
0: Ale ne. Je to Atropa belladonna.
1: Aha.
0: Čili rulík zlo.
1: Rulík zlo.
0: Zlo. No, velice jedovatá, nebezpečná. Zlo.
1: Zlo. Zločinecký.
0: Moc
1: velký prevít.
0: Nířany. Ale ne. Rulík zlomocný.
1: Moc velký prevít, ano, ano.
0: No, zlomocný.
1: Zlomocný, ano, ano, ano. No jo, vy mě porád takhle tady chytáte, člověče, za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například, no.
0: No, to je tuška.
1: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
0: To je Hartmut.
1: No, to není Hartmut, to je tuška M.
0: Malá.
1: Ne, malá, M.
0: Modrá.
1: Ne, tuška moje.
0: Moje.
1: Takže jaká je to tuška, no?
0: Vaše.
1: Ne, vaše, moje.
0: Aha, tak je to tuška moje.
1: A debak vaše, moje.
0: Ale tak už to radši.
1: No vidíte.
0: Tak to radši necháme.
1: Tak.
0: Ale kdybyste znal aspoň názvy, no.
1: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
0: Než květiny.
1: No, bodeč.
0: No, ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
1: No, teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
0: No, jak to? Vy nejste zahradník?
1: To jsem spíš kozel než zahradník.
0: Ale já myslím, že jste zahradník, pane kozel.
1: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatý.
0: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
1: Co ty lidi?
0: Ale ne, ty květiny.
1: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
0: Z těch květin?
1: A nepak z pokladny.
0: Jo, vy myslíte u brány,
1: no, jasně,
0: stupenky.
1: Jasně.
0: No tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
1: No jo, to radši odpustit. Copak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?

zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psát.

naší dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: nejí, tak ho vezeme i s möblem. Tak. Akademiku jsme na místě.
1: Ha!
0: Není akademik, tam jsou dva akademiky.
2: Tady je.
3: Já neordinuju. Na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
1: Jo, ceduly tam máš, ale světlo tam nemáš. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
3: A jo.
0: To je zajímavý.
3: Já neléčím.
1: Jak to neléčím?
3: Já nemám léky.
4: No hele, všecko jsme
0: vzali.
4: Všecko máme, hele.
0: Antibiografika.
1: Antibiotický frister.
0: To je.
3: Jo. A kdo pak zaplatí?
1: Co zaplatí, za co?
3: Za noční návštěvu, kde je zlaťák předem. Já jsem profesor a je noc.
1: To by ses nestyděl. Peníze, když jde o lidský život.
3: Styděl. Ale jsem profesor a je noc.
1: A já jsem ras a je noc.
0: Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej.
1: I ve dne.
0: Jo.
1: Tak zařvěte na něj, vy máte tak silnější ten organismus a zařvěte na něj.
0: Vstávej a leč!
1: No ne, to musíte česky vomit.
0: No česky, vstávej a leč, no.
1: No ne, co to je a leč?
0: Vstávej a leč. Imperativ od slovesa léčit.
1: A jo, jako leč,
0: no.
1: Ty leč.
0: Vykřičník, leč.
1: Víte, že to jsem nikdy neslyšel?
0: Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
1: To byste řekl.
0: Poprvé.
1: V dějinách? Ergot, leč. A víte, že jece, teď mě napadá, že plno sloves má takový imperativy.
0: Některé imperativy to se nikdy neřeknou.
1: A musí je mít to sloves.
0: A krač vůbec neřeknete nikdy. A krade se porád, že?
1: To se vžilo spíš.
0: A to se musí, každý sloves se musí mít imperativ, jinak se nedostane do gramatiky.
1: To musím vykázat, jo.
0: No jej, to máte.
1: Yeah.
0: A jsou zvláštní imperativy, třeba.
1: No.
0: Hněď.
1: Prosím?
0: Hněď.
1: Hněď. Aha. Mohl byste to užít ve větě, abych pochopil nějak.
0: Jindro, hněď mne.
1: A to je, no jo, aby to Jindra nepoplet, protože to může být hněď a taky jako hněditi.
0: To Jindra ví, co ona chce. Jindra není vůl.
1: Taky jde o to, co se chce jemu zrovna.
0: No ne, no tak prosím, on může být malý z pokoju, to je pravda.
1: Ano, může jí ohnědit,
0: ano,
1: a nemrkne.
0: Ano, ona může chtít,
1: že
0: Jindro, hněď mě,
1: jo.
0: A pak mě hněď.
1: Uhněď mne, nahněď mne a...
0: Nahněď mne. Trošku jen.
1: Ano, nahněď.
0: A pak mě dohněď.
1: Ale abys mne nepřehněd.
0: Přehněte šli toho vepře. Bude přehnětěný vepř.
1: No.
0: Petře. Ne přehněď, hnědí. Vepře. Přehnědí šli, hnědí vepře. Bude přehněděný vepř.
1: Hněď mi neď. Hněď mi neď!
0: Aha, to říká strýc, jo?
1: Nebo teta, podle toho.
0: Ano, ano.
1: Hněď mi neď.
0: Může. A ujec vykřikl.
1: Ano.
0: Hněď mi
1: neď.
0: Neď, hned.
1: Teď.
0: Teď.
1: Hněď mi zeď a neď mi hněď.
0: Nehněď mi neď, hněď mi zeď.
1: Řekl zeď.
0: Ujcovi.
1: Ano.
0: Ane, řeč, to je marná věc.
1: Krás, to je chrám i tvrz.
0: To je,
1: Tak, a víte, že jo, že jsou takový imperativy, že to neslyšíte, jak je rok dlouhý.
0: No je, je.
1: Třeba je, teď mě napadá. Tak jen tak to, takový smrť.
0: No o smrti se mluví dost, bohužel.
1: No ne, vy myslíte smrť s kosou. Já myslel smrť s dž.
0: To s kosou znám z obrázku, že jo, to vím, ale jak nosí to dž?
1: Totiž smrt z dž není vidět. Ale to se vám nestane taková věc, jo, že by se stala. To se nestane. Že byste, dejme tomu, šel. Dejme tomu, že jdete, jo? Jdete?
0: Jdu, já jsem tomu dala, jdu, no. Jo.
1: Dejme tomu, že jdete, jo?
0: No.
1: A jdete takovým nějakým opuštěným, lidu prázdným místem, tak k 9. večer, jo?
0: Po opiši.
1: Prosím?
0: Po opiši.
1: Jo, jo, jo, to je nejlíp. Po opiši. A
0: to je na Klárově.
1: Já vím.
0: Na opiši se to jmenuje ta ulice.
1: Ano, na opiši.
0: Já jdu po na opiši.
1: Po na opiši.
0: A se to jmenuje na opiši.
1: Ano, ano, na opiši.
0: Já jdu po na opiši.
1: Jdete po na opiši, jo? A nikde nikdo.
0: No, po naopiši, když jdu, tak nikde nikdo. Naopiši nikdo nikde.
1: Jo. Naopišané spějí už většinou.
0: Naopišní.
1: Naopišní, jo. Naopišanky taky.
0: Naopišné.
1: Naopišné, aha. Ano, naopišní.
0: To se píše s tvrdými. Opiš.
1: Já vím. To není jako opiš.
0: Ne. To je opiš.

0: Něco se mu zdá.
1: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
0: Proto se nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opuši.
1: No. A nikde nikdo, jo?
0: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opuši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No vidím, jdete, jo? Já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo odněkud se na vás vyřítí a zařve smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mně stát, tak to udělám.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chochol.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důvod, když život patří katům.

Nejsen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašunil překvapením. I já jsem zašunil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Taky se stane, že někdo způsobí situaci a odejde od toho. A ani pak neví, že způsobil situaci. To jednou jeden nevěděl, kam dát oči a šel za paní Pšurnou. Paní popoběhla a ten jistý hned taky popoběhl. Paní se zastavila u výkladu a ten jistý se zastavil taky a pozoroval jí ve skle. No on vám šel za mnou až k domu, povídá paní potom ve společnosti. A tak už vám byl blízko, no, blízoučko, na, no, jak říkám, blízoučko, co by blecha doskočila. Fuj, dámo, vy se taky vyjadřujete, vece na to paní Haďousová, co by blecha doskočila. Co pak tohle je řeč do společnosti, zrovna blecha, blecha. Tak přece, když jsem mezi dámama řeknu, co by skřivan doletěl, anebo třeba, co by ryzák doběhnul. Ale ono hold čeho je být, plnej tím ústa přetejkaj. Tak je to. Halo, halo, drahoušku, co pak to říkáte? Zakroužila divoce očima paní Pšurná. Čehože já mám být plnej, čeho? Paní Haďousová odpověděla suše. No, skřivanů paní ne, a ryzáků taky ne. Obžalována proto, že paní Pšurnou ve veřejný posměch vydala, praví paní Haďousová před soudem. Vždyť ono to prosím nebylo poprvně, co se paní Pšurná dala takhle přes hmyz slyšet. To jsme spolu byli taky v takovým vědeckým kroužku, co se luštěj křížovky, a tam už tím byla známá. Pořádný věci nikdy nevěděla. Má to 7 písmena, je to distrikt v západní Indii, to prej nevím. Má to 3 písmena a je to šermířský výraz. Zase nic nevěděla. Ona nevěděla, jak se řekne skála vyčnívající do moře. No nevěděla nic. Třeba tam bylo část lidského těla a ona řekla nárt. Jo, ale jak přišlo uhádnout malý bodavý hmyz, už křičela štěnice, štěnice, štěnice. Distrikt v zadní Indii neúhodne, ale malej bodavej hmyz úhodne naraz. Ona by přes malej bodavej hmyz mohla skládat státnice. Paní Haďousová si na chvíli odechla. Taková vostuda to prosím tenkrát byla. Oni to ještě ani štěnice nakonec nebyli. Oni ten malej bodavej hmyz byli moskyti. Jenomže jak ona to tenkrát měla taky vědět, kde pak ona veme v postelích moskyty, že jo? To se tak nezděje. Někdo způsobí situaci, odejde od toho a ani pak neví, že způsobil situaci. Ten jistý, co šel tenkrát za paní Pšurnou tak blízko, možná ani neví, že paní Haďousová dostala pro urážku na cti nepodmíněnou pokutu.

Malše, Úpa, Ohředvě, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Moravice, Horná, Dnilec, Beronka, Mželatovice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Střela,

Jarvatovka, já tu zemi znám, já rád zemi mám. Dál se toulávám, sám sem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám.

0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
1: V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
2: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil. Každá zná všechno přání, co jsem za ta léta měl.
1: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
2: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase...

0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

nemocných rad. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodiní hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

Když jsem byl ještě malý a můj děda ještě žil, každý večer ke mně chodil a než mě k spánku uložil, příběhy vyprávěl a já po letech zas. Někdy v noci, jako bych slyšel všeru jeho známý hlas. Teď mě kloučku

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a kdo by

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Češi se stávají národem motorkářů. Registr vozidel hlásí rekordní počet jednostopých strojů. Aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce kusů každý měsíc přibývají. Enormní počty zájemců hlásí autoškoly i prodejci motorek. Registrovaných motorek tu nikdy nejezdilo víc. Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53% na 68 445 tun. Podle Ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách 1 miliardu korun. Jarní mrazy ale ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Zemědělci vyrazili do polí a opět jsou tu dopravní komplikace.
2: Příznivá předpověď slunečného počasí bez výrazných srážek dala zemědělcům jasný signál pro to, aby kombajny vyrazily do polí s obilovinami. To se ihned projevilo na vedlejších komunikacích mezi Hustopečemi a Brnem, kde stroje přejíždí sklízet. Souprava s vzadu připojenou žací lištou se pohybuje pomalu a řidiči by měli být trpěliví. Luboš Dvořák, Brněnsko.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás připravil Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Tak přátelé, my už jsme tady oba dva. Je tady Denisa. Ahoj, Deniso.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Denisa Marková, Petr Bohuslav, dnešní ranní posádka vysílání Country Rádia. Ranní posádka takhle ve dvou, protože Denisa se rozhodla, že bude vysílat společně s námi, s víkendovými moderátory, a chce si to tak trošku osahat. Tak když jsme tady byli minulé, tak jsi si dala i počasí, bude to dneska taky tak?
1: No, já jsem koukala na předpověď počasí a to je docela teda tristní, jo? Nic moc, má pršet, což je krásný pro zahrádku, ale já jedu zrovna na ty nejlepší prázdniny za chviličku.
0: Jo.
1: Víš, tak bych chtěla sluníčko.
0: To my máme dneska takové téma, nejkrásnější prázdniny mého dětství. Tak ty na takový prázdniny jedeš. No, sluníčko, ale sluníčko bylo do teďka, tak si musíme užít trošku deštíku. A navíc, jo, když posloucháš Country Radio, tak můžeš být klidně doma za pecí, protože i doma za pecí se dá poslouchat Country Radio, je to prostě v pohodě.
1: To se dá poslouchat leckde a já jedu na rybník, který se jmenuje Knížák. Nikdy jsem tam, ty to tam znáš? Tak já to neznám, jedu poprvé a tam určitě bude pokrytí a vás budu poslouchat a sledovat bedlivě, co všechno říkáte a určitě budete říkat krásnou předpověď počasí, jako já dneska.
0: Pokud jste někde na osadě, tak vás zdravíme, máme pro vás píseň KTO, Na osadě hráli. Pokud jste včera večer hráli, tak jste na tom podobně jako já, protože já byl ve Vlksicích. Hrál jsem, přijel jsem domů v 2:30, protože samozřejmě se hrálo ještě po koncertě. Všem, kteří včera přišli do tvrze Vlksice, všechny zdravím všechny, kteří už jsou takhle brzy po ránu vzhůru. No a pak se dáme Johnnyho Cashe, Naďu Urbánkovou, Petra Spáleného, Kateřinu Marii Tichou a další. Ovšem občas nějakou tu píseň budete moci vybrat i vy, a to jako odměnu za to, že nám pošlete nějaký svůj příběh nebo nám řeknete nějaký svůj zážitek z nejkrásnějších prázdnin vašeho dětství. Je to na vás, pište na SMS bránu 720 00 11 11, ano, slyšíte dobře, 720 00 11 11. Jenom na této SMS bráně přijímáme vaše zážitky písemné. No a občas, jednou za čas, dáme prostor někomu, kdo se dovolá, bude mít to štěstí, že se dovolá na naše číslo 210 323 333 a budeme si povídat do vysílání, prostě takovej ranní a víkendový pokec. Tak KTO Na osadě hráli, Petr Bohuslav a Denisa Marková se s vámi přivítali, no a společně teď na Country Rádiu začínáme nový den 18. července a nezapomeňte, svátek má dneska Drahomíra.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Tak my to máme jednoduchý víkendový pokec. Kdyby náhodou nebyli posluchači vzhůru, tak my si můžeme pokecat spolu, Deniso. Jo? Protože takhle po ránu, já nevím jak ty, ale v 8 hodin normálně v sobotu vzhůru nebývám.
1: No já myslím, že to je s přibývajícím věkem, že se to mění. Dřív jsem byla schopná vstát třeba až ve 2 a dneska jsem v 6 vzhůru. No, stejně jako všední den.
0: Tak to já jsem pořád ještě mladý. Já dokážu ještě spát do 2 úplně v klidu. Ale to bude asi tím, že pozdě přijíždím. Tak to jsou naše pokeci tady s Denisou Markovou, Petr Bouslav, Denisa. Tady společně s vámi trávíme krásné ráno 18. července. No a vy teď můžete vytáčet 210-323-333, pokud máte nějaký příběh nebo nějaký zážitek o svých nejkrásnějších prázdninách v dětství. To je téma pro dnešní den, pro dnešek a zítřek, téma nejkrásnější prázdniny vašeho dětství. Pokud jste trávili někde na nějakém zajímavém místě nebo s příjemnými a milými lidmi, babičkami, vzpomínáte si třeba na to, co vám babička připravovala k snídani, to mám já takovou příhodu, babička mi připravovala vždycky chleba namazaný máslem a medem. K tomu teplý mlíčko, měl jsem to vždycky u postele, ale pozor, ten chleba s máslem a medem byl vždycky nakrájený na kostičky.
1: Na rybičky.
0: Na kostičky jsem to měl. Já teda ne na rybičky.
1: U nás se tak říkalo na rybičky. U nás se říkalo na rybičky, na Jablonecku.
0: Tak my teda, tohle to bylo na Písecku v Protivíně, tak babička v Protivíně mi připravovala na kostičky nakrájený chleba.
1: A to bylo vždycky o prázdninách?
0: No jasně.
1: Vždycky o prázdninách, jo. Jinak ve všední den normálně ne, jo, to si neměl, rybičky. Ne, víš co, ta otázka zní, který byly tvoje nejkrásnější prázdniny, když jsi byl dítko? Což si teda neumím představit.
0: No jakýkoliv s babičkou a s dědečkem, a to bylo úplně jedno kde, nevím proč, ale rodiče mě tak nebavili, jako, jak jsem s nima byl celý rok. Ale teď už někdo volá, hele, podívej, někdo volá, uvidíme. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Tady Zdenda od Bouzova.
0: Je Zdenda od Bouzova, tak Zdendo od Bouzova,
2: ahoj,
0: zdravíme
2: Petře,
0: tě, ahoj.
2: Zdravím tě, zdravím tvoji kolegyni šikovnou, milou, roztomilou.
0: Ano, ano, ano, zdravíš, no. Pěkně.
2: Tak u nás jako tam to bylo daný tím, jako my jsme skautovali pod celým ten. Tam jsme jeli na tábory, dokud nám pochopitelně v té době normalizace jsou skauta nezrušili, že jo. A pak každý prázdniny jsme trávili v Rasovské hartě. Ta ještě nestála, to je pravda, tak to zmalý, že? Chodí.
0: No, neslyším tě, Zdendo. Bouzov. Zdravíme, Zdendo. Slezská harta. Vyprávění. A už nám neřekne ani, jakou píseň si přeje. Tak zdravíme, Zdendo. Nějak vypadlo spojení. Škoda, celou dobu to haprovalo, až to nakonec úplně vypadlo, no tak nevadí, tak Zdendovi zahrajeme nějakou pěknou písničku, já jsem tady teď připravil Kateřinu Marii Tichou, ale ještě něco mu případně zahrajem k tomu vyprávění, protože chtěl vyprávět o stanování na Slezské hartě, tak zdravíme na Bouzov. No a Valdemara Matušku a tak dál nosíš po kapsách sny mládí, to bude krásná píseň, která by se dala zahrát. No jo, ona tam byla připravena. Deniso, děkuju za upozornění. Tak jo, dáme si Valdemara Matušku.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak přátelé, dopravní informace. Chtěl jsem vám říkat dopravní informace o městské hromadné dopravě. Připravil nám je Miloš Keller, ale protože je hodně dopravních nehod už teď po ránu a navíc důležitých a významných dopravních nehod, tak se podíváme rovnou na silnice. 6 osobních vozidel se střetlo na D1 na 47. kilometru ve směru na Brno. Tak pozor, 6 osobních vozidel, hromadná dopravní nehoda u Psáří. U Psáře 6x osobní vozidlo na místě, policie řeší to tam jako dopravní nehodu. U obce Krásný les v okrese Liberec na silnici 2909 je osobní vozidlo mimo komunikaci a na místo jedou záchranné složky, tak uvolněte prostor na silnici 2909 u Krásného lesa v okrese Liberec. No a teď se přesuneme do Prahy, v Michalské ulici v Praze je dopravní nehoda 2 osobních vozidel na křižovatce u kafe Perkovky. Tak pozor, je 2 osobní vozidla komplikují dopravu na křižovatce s ulicí Podle Kačerova. Šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor.

0: Rechť, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
4: 35.
3: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

slogan už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

0: Tak přátelé, Pavel Dobeš a Kostelíček, písnička, která dozněla, nás vyprovodil až k 8. hodině a 40. minutě. Jenom vyzkoušíme, jestli uslyšíme Denisu. Deniso?
1: Já tě slyším, slyšíš mě taky.
0: No, já tě slyším krásně.
1: Já tě slyším taky krásně.
0: Denisa Marková, Petr Bohuslav. Denisa si dnes tady osahává, jak bude vysílat jednou sama. Těšíme se na to. Takže pozorně poslouchejte, případně jí můžete podpořit, anebo případně jí zkritizujte, kdyby jí to nešlo.
1: Ježišmarja, to ne.
0: Jo. Už budeš...
1: Já bych chtěla poznat člověka, který má rád kritiku.
0: Víš, až budeš říkat počasí, víš, tak zase
1: jo,
0: to bude...
1: Minule to bylo moc hezký.
0: Ti budou psali... nadávat, že říkáš špatný počasí.
1: No, ne, minule to bylo moc hezký. Psal mi jeden pán, že jsem učinila rosnička, tak no to bylo moc příjemný.
0: No, já musím říct, že jsi míň zelená.
1: Tak děkuju.
0: Mnohem méně zelený.
1: Za to ty jsi víc?
0: Po včerejším hraní jsem samozřejmě víc zelený. Tak Denisa Marková a Petr Bohuslav čekají na vaše příspěvky. Na telefonním čísle 210-323-333 můžete zavolat svůj příspěvek. Zdenda, který volal, tak tomu to vypadlo. Volal o tom, že jezdili stanovat a... že to bylo asi moc pěkný, já nevím, asi bych si to domyslel, jak to tak mohlo probíhat, člověk byl mladý, když ležel na zemi, tak ho ani záda neboleli, že jo?
1: Počkej, ty jsi za mladá jezdil, já předpokládám, že jsi trampík.
0: No jasně, samozřejmě.
1: A spal jsi třeba někdy pod širákem?
0: Ježíš, pořád.
1: Jo.
0: No, ale to byly moje krásné prázdniny, ale už to nebylo dětství, to bylo takový jinožství, jo, od 16 let víš. To bylo takový to, že člověk nechtěl být doma s těma rodičema, tak nelíbilo v lese. No. Ale teď už nám někdo volá, tak možná, že má nějaký vlastní příběh ze života, nejkrásnější prázdniny v dětství. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav.
0: Dobrý Jaroslave, den. Zdravím vás, odkud voláte?
2: Já volám z Rakovníka, ale vy jste mě inspiroval tím protivínem.
0: Jo, takhle, no výborně, tak pojďte.
2: Protože já jsem jezdil na prázdniny do Lhoty pod Horama.
0: Aha.
2: A ta je vzdálená od Protivína asi 10 kilometrů.
0: No jo, tam a vůbec všude je tam krásně. A nejkrásnějc bylo na brigádách v protivínském pivovaru. Teda musím říct, že to jsem potom, když už jsem mohl chodit na brigády, tak to bylo fajn. No a Jaroslave, co vy a vaše dětství a prázdniny? Máte nějaký příběh, protože za ten příběh dostanete možnost si přát písničku?
2: Ano. Ten příběh je takovej, že jsem jezdil k mému strýcovi, který měl malé hospodářství. Tyto události se byly v roce v 60. letech, aby si všichni vybavili dobu, v které jsem žil. No a krásný to bylo v tom, že jsem mohl jít pro koně do stáje, vyvést je na záhumenku, hospodařili jsme, strýc se bezvadně vyznal, krásně znal lesy, chodili jsme na houby. No prostě nádhera.
0: No jo, no to víte.
1: To se tak krásně poslouchá.
0: Hospodářství, zvířata, houby, lesy, dobrodružství.
1: Ano,
0: no
1: já tam
0: jo.
1: Chci.
0: No jo,
2: a jasně. Večer jsme šli si nakopat brambory a měli jsme s míčkem od kravičky.
0: No jo, to jsou takový ty zážitky. Já mám taky nejvíc zážitků z dětství spojený s nějakým jídlem, jako ten chleba s máslem. Tak vy zase brambory.
1: Jsou ty chlapy, tam to jde přes žaludek.
0: Brambory s mlíčkem. Tak Jaroslave, jaká to bude píseň? Můžete si přát teď? Teď zrovna je ta situace, že si můžete klidně přát nějakou písničku.
2: No tak já bych si dal moji oblíbenou i pro moji manželku Jitku, 7 žlutých kamínků.
0: Dobře. 7 žlutých kamínků, já to tady už hledám a už je tam mám, Veterán Western, jenom se podívám, jestli jsme to nehráli někdy v minulé době, jestli to nebylo třeba před hodinou, tak nebylo. Můžeme, zdravíme vás a přejeme krásné léto.
1: A děkujeme.
2: Já vám taky. Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.

ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

zahrad, ať se na hlucem zkýší přinajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hlucem zkýší přinajmout dát. Jo, ahoj!

0: Antri počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, během dne se vyskytnou přeháňky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty budou 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 10 až 25 km v hodině. A ten bude večer slábnout.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak mohla být 26 900. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu jen 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000 lidí. V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. O jedné nepříjemné zdravotní infekci teď Honza Navrátil.
2: Na narůstající počet infikovaných svarabem reagují také odborníci na hromadnou dopravu. Ti tvrdí, že riziko přenosu této infekce je v hromadné dopravě minimální. Běžné cestování, držení se madel nebo sezení na sedadlech není nebezpečné. Pro přenos infekce je nutný dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Teď jsme se s Danisou domluvili, že Pavel Brimmer, to byla naše srdcovka z Fešáků. Prosím tě, máme pokec. Deniso, můžeš říct, jak to bylo s tebou, když jsi jezdila s Fešákama zpívat?
1: Jsem ti tady vyprávěla, viď?
0: No.
1: A ty bys rád, abych to řekla do éteru.
0: Já nevím, se smí říct do éteru, jo?
1: Já jsem měla tu možnost, že jsem byla párkrát hostem Fešáků a s velkou potěchou jsem to samozřejmě přijala a bylo to hrozně krásný období mýho života. A milovala jsem Fešáky, miluju do dneška a hlavně jsem teda milovala Pavla Brimmera, který byl takový zemitý chlapisko a vlastně a tak, jak se prezentoval na tom jevišti, tak i žil, takovej byl. A moje seznámení s ním bylo, že přijela jsem do divadla, už nevím, kde to bylo, to bych lhala. Myslím, že někde v Neratovicích nebo někde tak v divadle nebo v kulturním domě a přijela jsem se svým pejskem Faninkou a první, co bylo, že jsem teda vlezla do šatny, tam jsem si někde ubytovala a přišel Pavel a říkal, tohle je moje místo, vyfič. Mě vyhodil.
0: Správně.
1: Jsem si říkal, co to je za člověka. No a pak se zjistilo, že on to opravdu měl svoje místečko, vždycky si vyndal z tašky prkínko, nožík a nějakou slaninu nebo něco moc dobrýho, takového uzenýho.
0: Aby se mu dobře zpívalo.
1: Přesně, to si pokrájel. No, ale to ucítila moje faninka, můj pejsek samozřejmě. Tak vůbec nebyl rád Pavel, no, ale na konci té šňůry vlastně už mu seděla na klíně a on nožíkem, to dodnes nechápu, krmil sebe, vždycky na tu špičku toho nožíku ukrojil si tu rybičku jako ty, chleba, tu slaninu a dal sobě a dal té mojí fanince. Byl
0: no,
1: to hodnej chlap.
0: No,
1: a strašně ráda na to vzpomínám. Ač to nebyly prázdniny teda.
0: No.
1: Ale bylo to moc krásné.
0: Tak přátelé, tolik vzpomínka Denisy Markové a teď pro vás máme pozvánku na 35 let Country Rádia. Přátelé, 200 kusů voucherů je v mání u nás na našich stránkách. Jsou to vouchery, vizuálně vypadají jako kdysi dávno lístky na vlak, které se štípaly a vy si budete moci koupit tyto lístky, anebo je vyhrát v soutěžích na Country Rádiu. Soutěží se ve všední den, takže dnes ne, ale můžeme si popovídat, zveme vás, ty vouchery vás opravňují k tomu, abyste jeli vlakem a 35. narozeniny se konají, a teď pozor, datum 15. srpna od rána až do večera v Pikovaru v Pikovicích a můžete jet vláčkem společně s námi a dojet přímo tam a vystoupit a jít třeba jenom na místo do Pikovaru, anebo popojet kus dál a vrátit se pěkně pochodem, turistickým pochodem, to samozřejmě vymyslel Kuba Jiroušek.
1: Který tam nebude určitě.
0: Velký trep, ne, on se rozhodl, že půjde. Můžete se díky voucheru dostat do vlaku a je to zároveň jako vstup do areálu Pikovaru. Je to omezený počet, takže bude tam jenom 350 lidí o 200. Voucheru je mání ke koupi a 150 vyhrajete v našich soutěžích a můžete společně s námi buď to jít pěšky, anebo přijet přímo tam a tam se bude hrát a zpívat, Deniso.
1: No, já jsem o tom něco slyšela. Ty prý budeš hrát a zpívat.
0: Já budu hrát a zpívat a taky tam bude jedna zpěvačka a byl bych moc rád, kdybychom si spolu mohli něco zaspívat.
1: Spolu.
0: No jasně, Jesseho Jamesa nebo něco tam zahrajeme krásného. No a ve vlaku průvočí, to bude Standa Berkovec, ten bude štípat lístky, už má připravenou uniformu a moc se na to těší. On je takový dopravní blázen, do jakýkoliv dopravy je blázen. No a ty vouchery vás opravňují nejenom na vstup do vlaku, taky na vstup do Pikovaru, ale taky dostanete tričko
1: úplně, a zajímavý.
0: Úplně nový tričko k 35 letům Country Rádia a úplně zadarmo. No a teď si pustíme legendu, která je ještě trošku starší než Country Rádio, teda muzikantsky. Chris Christopherson teď na Country Rádiu, byl jsem na jeho koncertě a to mi běhal mráz po zádech tady, když tady byl, no, nádhera. Takže Chris Christopherson teď na Country Rádiu. Petr a Denisa vám přejí krásný den.

se každý zbuší v tomhle mrtvým boši, pak se za ně sedlem pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým boši, pak se za ně sedlem pomodlit.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A je to tady. Vy máte možnost nám zavolat nějaký krásný příběh z vašeho dětství a tentokrát z prázdnin. No a to číslo, na které budete volat, je 210 323 333. A my se tady s Bohuškem povídáme spolu o tom, jaký jsme měli ty prázdniny. Když by si měl vypíchnout nějaký takový moment, který ti zůstal úplně nejvíc jako v srdci z prázdnin, když jsi byl malej kluk.
2: Já nevím. Těch momentů je moc.
1: Je toho moc?
2: No, já jsem byl takový to táborový dítě. Já jsem musel být minimálně na jednom táboře každý léto. Někdy jsem jezdil i na dva.
1: No, takový to je jako moje dítě. No, to jsou, když ty maminky nemají ty děti kam dát. Nezbývá, než aby z nich byly táborová maminka, děcka.
2: Moje maminka mě měla kam dát, ale já jsem prostě chtěl být s těma dětma na tom táboře. No. To bylo...
1: Malý Petřík.
2: No, Petřík. No.
1: Ale Petříku, někdo nám volá.
2: Tak jo, tak zkusíme to zvednem. Dovolá.
1: Host číslo jedna. Dobrý Hello. Den, tady Denisa a Petr. Dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
3: Ahoj Denisko, Zdenda od Bouzova ještě jednou.
1: Zdenda od Bouzova.
3: První spojení nám slyším. Vypadlo.
2: No to bylo to stanování.
3: Poněvadž u nás školí signál, protože se blíží nějaká bouřka.
1: Aha, no já to hlásila ve zprávách o počasí, víme o bouřkách. Takže si doposlechneme ten příběh, který jste nám chtěli vyprávět.
3: Hodně, my jsme hodně teda o tom skautování, to jsme si pověděli, že jo. Jo. Ale jako my jsme hodně jezdili na hodně startů s babičkou a ze strejdou. Kde jsme měli prostě tam jako tam ta partia těch dětí měli takovou správnou tu partiu. Jezdili jsme na ryby, chodili jsme se koupat do řeky, to ještě nebyla přehrada, že jsme byli mladí a krásní, teď máme to, dneska máme jenom to A.
2: Jo.
3: Takže prostě, jo, pořád jsme v kontaktu, jezdíme tam pořád, jo. No a zbytek jsme ještě trávili prostě třeba s rodičima, když teda oni měli dovolenou, že jo, samozřejmě, tak se nám naši takově taky věnovali, jinak jsme jezdili hodně na Slovensko, jenom to mám prorajzaný pomalu víc než Čechy, jo, ale to Čechy jsem dohonil kamionem.
2: Jo. Zdendo, teď potřebujeme hlavně nějakou písničku, aby jsme to zase neprošvihli.
3: Tak... Já bych poprosil o písničku a to je opravdu Charlie a Phantom 305.
1: Ježiš, to mám ráda, to byl můj, to si poslechnu.
3: To byl můj krytí. A protože bych chtěl popřát českým klukům, kteří zatím ještě sedí, jo, a jedou pořád, jo. Aby dojeli vždycky pořádku domů a vrátili se tak, jak mají.
1: Tak jo, tak Petr už to hledá. No je to trošku složitější, protože mu tady dneska překážím trošku u toho pultu, ale Petr je hrozně šikovný.
3: Ale to dneska se těším na tvoje stálý vysílání.
1: Ježíš, já moc krát děkuju. Já se budu
3: snažit. Máš strašně příjemný hlásek. Výborný, jako prostě to se strašně dobře poslouchá.
1: Je, děkuju moc, to je moc milý.
3: Nemáš za co.
2: No.
3: Já tak jsem byl vždycky starý chodník.
2: Já už jsem to našel, no. Takže tu písničku pouštíme, zdravíme.
1: Výborně. Pozdravujeme a děkujeme za příspěvek.
3: Děkuju a mějte se krásně, přeju krásný víkend všetko ostatní a moc.
1: Tak jo.
4: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jména. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorest. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak a my se společně podíváme na dopravu. Já mám nejprve úplně dobrou zprávu z Olomouce, protože od soboty, co znamená ode dneška 18. se vracejí všechny tramvajové linky do svých pravidelných tras. No, podíváme se do Brna, do konce srpna 26, to znamená do srpna, je vyloučen provoz tramvají v úseku Kubíčkova Ečerova v Bystrci. Tramvajová linka 3 bude ukončena ve smyčce Rakovecká. Náhradní dopravo je ve vyloučeném úseku zajistí posílená autobusová linka 54. No a také do konce srpna je vyloučen provoz tramvají v ulice Reneské. Omezení se dotkne linek 7 a 8, které pojedou odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou. No a Petr má pro vás teď dopravu, kterou, respektive nehody. Máš to připravený, Peťo?
2: No jasně, mám připravený nehody a hlavně tu velikou nehodu na D1, tak pozor na 47. kilometru ve směru na Brno. Tam je dopravní nehoda 6 osobních vozidel, bude se to zřejmě dlouho vyšetřovat. Průjezdný je jenom levý jízdní pruh, tak dávejte pozor na 47. kilometru na D1 ve směru na Brno. No a ještě nám přibyly další nehody. Na 54. u Veselí na Moravu v okrese Hodonín je havárie cyklisty, na místo jede záchranné složky, policie, prostě všichni se tam kolem toho zhlukli, tak dávejte pozor na 54. u modelářského letiště. Ještě jednou Veselí nad Moravou, 54. No a poslední dopravní nehoda je v Přílucké ulici ve Zlíně, je to osobní vozidlo a motocyklista na křižovatce, tak dávejte pozor, objíždějte opatrně, bude se to dlouho vyšetřovat. Šťastnou cestu, ať už cestujete kamkoliv.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Staříčký šerif u Šríně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
5: Ani v pondělí 20. července v našem vysílání Country Rádia nebudete ochuzeni o skvělou muziku.
6: No a to není zdaleka všechno, protože nás čeká řada soutěží.
5: Krom jiného budou opět ve hře vstupenky na akci konanou u příležitosti 35. narozenin našeho rádia.
6: A určitě nezapomeneme ani na aktuální oslavence.
5: A těmi budou Ilja a Eliáš.
6: Tak nezapomeňte poslouchat Country Rádio i v pondělí.
5: Těší se na vás
6: Kačka a Vláďa.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Tak Denisa si připravuje mikrofon. Ano. Chceš něco říct, Deniso?
1: Děkuju za připravený mikrofon.
0: Tak, přátelé, máme tady další vstup. Tentokrát bych vás chtěl upozornit na pořady Milana Šmita. Milan vždycky uvádí album týdne. A v tomto týdnu, tedy 19. července, to bude zítra, si poslechnete společně s Milanem album Jedním tahem od Copu. Jde o první ryze autorské album kapely, takže tohleto první autorské album od Copu si poslechnete zítra v noci na Country Rádiu. No a kdybyste měli čas příští týden, zase v neděli 26. července, tak to bude album z roku 2021. Album týdne vybral Milan Šmit tentokrát z provenience Petra Novotného a Petra Michala, myslím Petra Novotného, baskytaristy, a Petra Michala, zvukového a hudebního technika. Natočila ho pod jejich vedením kapela Falešná karta a jmenuje se Zatracení blázni. Tohleto album Zatracení blázni roku 2021 si poslechnete příští týden v neděli 26. července, ale už zítra Copáci a první ryze autorské album Jedním tahem. Tak Deniso, ty si říkala, že bychom si mohli třeba jako popovídat spolu. Máš ty nějaké oblíbené album?
1: Oblíbené
0: který by si třeba chtěla poslechnout celý, kdybys měla jako čas si sednout, ano, do svého oblíbeného křesla.
1: Já tě překvapím, chceš?
0: Ježiš.
1: Já mám strašně ráda Ticho. A to se děje málo kde. Kdyby někde to už, když se Palo Habara přece naspíval písničku, že Ticho.
0: Aha, jo.
1: Ale když mám náladu, tak si strašně ráda a pořád do kolečka pouštím Jaromíra Nohavicu a celý CDčko Tak mě tu máš. Mm-hmm. To umím naspaměť a to miluju a zbožňuju. To je prostě krásné.
0: Fakt, jo?
1: Fakt.
0: Tohle to je tvoje?
1: To je teď moje, jako asi posledních 10 let, to je. Když uklízím třeba, tak si dám pecky do uší a pustím si pana Nohavicu a obdivuju jeho neuvěřitelný um, jak umí napsat ty básně, jak to vlastně umí krásně česky vložit si do pusy. Mm-hmm. A jsem taková smutná z toho, když si potom poslouchám třeba v některých rádích, protože já opravdu toho poslouchám. A já poslouchám country rádio, rozumíš? Takže my si rozumíme.
0: Náhodou...
1: A když tak zaběhnu někam jinam, třeba syn mi pustí něco v autě, tak já jsem z toho taková jako rozvrkočená, že oni vůbec nehledí na češtinu.
0: Ne,
1: jo,
0: vůbec,
1: jako určitě vůbec. Jsou krásný texty třeba, když jim rozumíte, ale já jim nerozumím. A ještě druhá věc je, že oni se snaží vlastně to interpretovat tak, jako kdyby to zpívali anglicky. A tím, aspoň pro mě to tak zní. A to znamená, že já jim nerozumím vůbec nic. Takže nevím, o čem zpívají. Podle mě tam není ani moc melodie. Takže já to okamžitě vypínám a zase si pouštím zpátky pana Nohavicu a jeho nádherný Tak mě tu máš, celé album. Doporučuji všem, když máte chmury, poslechněte, dejte do uší a bude vám dobře.
0: No, já jsem teď tady připravil Hop Trop, nebudu ti to vadit.
1: Ježišmarja, to je melodický. Miluju, no
0: a je to
1: jasně.
0: Fine Job, se to jmenuje, jo? A pak máme zahraniční hosta Bobby Bear, zpívá Streets of Baltimore.
1: A taky bude, když náš táta hrál, když koukám do playlistu.
0: No, jestli to stihneme. Do 10. hodiny rád. Už pár minut. No a teď bychom mohli dát možná prostor někomu, kdo se dovolá na 210-323-333, že by nám třeba nějakou píseň vybral. Ale musí říct...
1: Zavolat rychle.
0: 210-323-333. Když zavolá rychle, tak může vybrat píseň do našeho vysílání, ale hlavně taky říct nějaký svůj zážiteček. Tak pustíme si telefon. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta.
0: Iveto.
2: Já volám na to povídání o prázdninách.
0: No, dětské prázdniny, tak vy jste pořád ještě dítě podle hlasu, tak vaše nejkrásnější dětské prázdniny.
2: Já jsem nejsem dítě.
0: Tak a já, dětské prázdniny, tak co to je, jaké?
2: Tak je to rok 1975, můj první tábor, kdy jsme tam bylo 8 děvčat, my jsme byli děvčí jako oddíl JAMU, Javornická akademie muzických umění, protože jsme rádi zpívali.
0: Ano.
2: A šla jsem na louku, kde nebylo vůbec, ale vůbec nic, koukala jsem jako blázen a byli jsme tam 3 týdny, všechno jsme prostě postavili a hráli jsme indiánskou hru, do čelenky jsme sbírali ty brka.
0: Aha.
2: A to prostě krásný.
0: No to je jasný.
2: Takže to je můj největší zážitek a od té doby potom každý rok tábory a
0: no jasně.
2: Parta a pořád.
0: To vás chytlo, no jasně. Děkuju.
1: To zní nádherný.
0: No krásný, děkuju moc krát. Já jsem včera stavil týpí zrovna, takže no. Zdravím vás.
1: Stěhuješ se, jo, nebo co?
0: Ne, Pavel Bardáš, Bardy,

0: Ty jakou jste chtěla?
1: Motýlek.
0: Motýlek? No to nevím.
2: Zatím se to neobjeví. My tady motýlek, máme od Jiřího Suchého.
0: Jiřího Suchého tady máme motýlek. No.
1: Tak to ne, to je to, něco jiného.
0: Tak to je něco jiného.
1: Tak tu asonanci čarodějnici.
0: A kterou? Sejmsbery, Zuzanu?
1: No, třeba.
0: Dobře. Protože pak je tam ještě Alison Gross, že jo?
1: No, tak to by taky šlo, to všechno poslouchám, to všechno miluju.
0: Dobrá, tak jo.
1: Děkuju moc.

Proměnlivá oblačnost, během dne se vyskytnou přeháňky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty budou 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 10 až 25 km/h. A ten bude večer slábnout.

0: Country počasí.
1: No, Denisa už říkala, že bude krásné počasí, bude 28 stupňů na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 18. Během dne se vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky a večer oblačnost zeslábne. Ovšem, jaké budete mít počasí vy kolem sebe, to je jenom a jenom na vás. Když zůstanete doma za pecí, tak nevadí, i tam se dá naladit Country Radio.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu začneme jedním tipem pro vás. Denní pozorování slunce, noční pohled dalekohledem na Rye Perseid nebo sledování částečného zatmění slunce nabízí během léta hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě. Kromě víkendů je pro veřejnost otevřená nově také ve vybrané všední dny. Objednat návštěvu je možné telefonicky. Teď něco pro rybáře.
2: Stejně jako rybáři na Mělnicku se v tůních střetávají s malou plevelnou rybou, tak stejnou situaci prožívají na Kroměřížsku. Jde o severoamerického sumečka černého, malého vzrůstem, za to s velkou chutí k jídlu. Navíc je odolný, když přežije týdny ve vypuštěném rybníku. Jejich regulace i svědci proběhla na metkových rybnících. Luboš Dvořák, Kroměříž.
1: O sbírce pro děti teď Honza Navrátil.
3: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Vy posloucháte dopolední vysílání Country Rádia tentokrát s Petrem Bohuslavem a s Denisou Markovou. My vás ještě jednou zdravíme. Tématem tohoto víkendu jsou nejkrásnější prázdniny mého dětství. No a vy po znělce víkendové můžete volat na telefonní číslo 210 323 333, to je hrozný hlavolam, tohle jazykolam. A můžete nám vlastně volat vaše příspěvky. No a já teďka koukám, co nás čeká za muziku. Krásná muzika. Karel Kryl bude, Morituri Tessaluntant, Ivan Mládek a Benjo Band, jeho Hlásná třebáň, to mám moc ráda, Texmeni a třeba Camelot a jejich písnička Tůně. Já jsem se koukala, co je dneska za den. 18. července, to je takový významný den, protože moje praneteřinka Amálka slaví jeden rok. Rok už krásný. A taky má svátek Drahomíra. A Drahomíra je jméno, který není až tak úplně časté. Já jednu znám z Jablonce nad Nisou, tak jestli poslouchá, tak samozřejmě gratuluju. No a my se můžeme společně mrknout na význam jména Drahomíra a původ. Tak já to tady s dovolením tak nějak přečtu, protože si to samozřejmě z paměti nepamatuju. Jméno Drahomíra pochází ze staroslovanského složení slov drago, neboli drahý a milý, a mír, tedy pokoj a klid. A vykládá se jako ta jejíž cesta je mír, nebo ta, která má ráda pořádek a svět. No a samozřejmě mužskou obdobou je jméno Drahomír nebo Dragomír. Nositelky, nebo slavné nositelky tohoto jména, to jsem pátrala hodně, tak to je třeba herečka Drahomíra Blachová nebo Drahomíra Kočová. Více jich nenašla. Samozřejmě v historii známe Drahomíru a to byla vlastně kněžna Drahomíra ze Stodor, matka svatého Václava a Boleslava prvního Ukrutného. Tak a vy určitě znáte celou tu legendu, tu si tady číst nebudeme. No, já hrozně moc povídám a Petr si vlastně ani nevzal sluchátka. Vem si sluchátka, Peťo. Ani nemá mikrofon připravený, nechal mě v tom samotnou.
1: No, já poslouchám se, že jako kniha mě to zaujalo, Drahomíra.
0: Drahomíra,
1: tak přemýšlel jsem, jakou Drahomíru znám. Mě spíš zajímají ty zkratky, jo. Jestli je to Mirka, nebo Drahuška, nebo Drahouše, nebo...
0: Já znám tu jednu a ty se říká Dráža, takže Dráža z Jablonce má dneska svátek.
1: Dráža, to je taky hezký, je pěkný. No, tak já jsem právě říkal, jestli je to Mirka nebo Drahuška, tak Dráža.
0: Je to prostě Dráža.
1: Tak všem Drážám všechno nejlepší dnešnímu svátku.
0: No a my si dáme muziku.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: No a vzpomínka na kamaráda, našeho spolupracovníka a skvělého muzikanta, autora Tonyho Linharta. Kamarádský kruh. Příjemný poslech na Country Rádiu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Víkendový pokec na Country Rádiu, tak my tady máme pokec celou dobu, tady jsou to nejde jinak, než že je tady pokec, ale teď už nám někdo volá, zřejmě chce písničku a za to bude muset dát nějaký svůj prázdninový příběh. Nejkrásnější prázdniny mého dětství je téma tohoto víkendu. Country Rádio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Romana.
0: Romano, zdravím vás, odkud voláte? Z Prachatic, no, teď tady mám zrovna dopravní nehodu, tam pozor, tam jsou nějaký dopravní nehody kolem Prachatic a Vimperka.
1: No, no, buďte to radši doma, jo?
0: Jo.
2: Teď jsem doma, jo, neřídím.
0: Jo. Jo, dobře, a nějaký příběh z vašich prázdnin v dětství?
2: To si pamatuju ještě prázdniny, když z roku 70 to bylo 10 let a to bylo to pěkně pestré. Nejprve u babičky, no, to oblíbená destinace dětí, myslím ještě dneska. A tam jsem měl velkou zahradu a tam mi bylo možnost si krásně hrát. No a potom jsem jela do Kamenic na Lipou k jedné vzdálenější příbuzné.
0: Aha.
2: Ona tam měla pejska, já už tenkrát měla ráda pejsky.
0: No jasně.
2: A taky to jsem viděla, jak se ošetřuje ti pes u kuřat, který jde to dělal osobně. Že to tomu kuřeti vytrh namazal. Zajímavé.
0: Dobře.
2: A potom jsem jela první v životě do Prahy.
0: Jo.
2: A tam byl největší zážitek zoologická zahrada. To bylo ještě po staru, jak byly ty pavilony, výběhy venkovní. Třeba jak tam dováděli gorily. Jak jedno druhou tam honila.
0: Jo,
2: to
0: jo, jo.
2: A že se mu tak trošku dohadoval jeden papoušek. No jak se dělá na papouška Lora. A on na mě, ne.
0: A pamatujete si to, jak tak slyším, jako by to bylo včera, že jo?
2: Ano, to už jsem trošku vyššího věku, to si právě pamatujeme ty rané zážitky.
0: Jo, děkuju.
1: To je ta dlouhodobá paměť, ta funguje skvěle, třeba si nepamatuje člověk, co měl včera k obědu.
0: To samozřejmě, to vůbec nevím, kam jsem dal klíče, ale vím, co bylo před 50 lety.
2: Kde mám ten mobil a tak
0: dále. Jo. Tak co to bude za píseň? Myslím, že si zasloužíte si přát píseň, tak jaká to bude?
2: Nevím, jak se přesně jmenuje, nedávno jsem to slyšela, jak tam začíná to kunaví, až se z toho unaví.
0: Ježišmarja, aha, jo, já vidím, teď přemýšlím, tuším, no.
2: To všechno ví, to všechno ty zvířátka ví, každý něco jiného. Ještě je tam grizzly a tak.
0: Jo. Já nevím, snad to nějak najdem. A kdyby náhodou ne, tak se na nás nezlobte. My teď dáme pochod amerických námořníků a kamelot a tůně.
1: A budeme hledat,
0: jo? Tak se mějte moc hezky a děkujeme za krásný příběh.
1: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: My se společně podíváme na dopravu a tentokrát do Prahy. Od dneška do pondělí 10. srpna dojde k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Újezd a Lazarska. Týká se to linek 2, 18, 22 a ještě, jo, 18 tady a 9. Linka 9 je vedena přes Zborovskou a Myslíkovou. Linka 4 je prodloužena na Zahradní Město, linka 5 na Spojovací a 23 je vedena na Plzeňskou. Máme také úplně nové linky, to bude 32, to bude Vypich, Újezd, Sídliště Řepy a 39 vozovna Žižkov, Hlavní nádraží, Karlovo náměstí a náměstí Bratří Synků. No a v neděli zítra bude uzavřena i trať Národní divadlo Staroměstská. Linka 2 pojede od Petřin na výstaviště, linky 17, 18 a 22 pojedou od Prahy 6, respektive Prahy 7, přes náměstí Republiky a Václavské náměstí na Karlovo a Jiráskovo náměstí. No a my tady ještě máme taky nehody, o ty se dneska stará Petr, takže Petře, pojď do toho.
2: No, já jsem se díval na dopravní nehodu na 47. kilometru ve směru na Brno na D1 a pořád se vyšetřuje, je to nehoda 6 osobních vozidel, jsou tam i zranění, takže se bude vyšetřovat. Průjezdný je levý jízdní pruh a navíc přibyla na D1 dopravní nehoda ve směru na Prahu na 196. kilometru. Na D1 je to osobní vozidlo a motocyklista, záchranné složky jsou na místě a vyšetřuje se. Další dopravní nehoda je na silnici 1534 u obce Chlum u Třeboně. Dvě havarovaná vozidla, lidé se tam kolem toho pohybují, je to na úzké silnici kolem Třeboně u autokempu Sever. No a ještě jedna nehoda v Praze 11 v Tyrkově ulici na Chodovci je také dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
0: Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
3: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
4: Tiše

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Odjíždím, to byly Hobous, já za chviličku taky odjíždím, ale teď ještě ne. A vy budete moct odjet vlastně taky, ale vlakem. Vlakem na 35. narozeniny Country Rádia. Já si vlastně ani, pamatuješ si, kdy Country Rádio vlastně začalo poprvé vysílat? Já se tak jako matně vybavuju, ale ty určitě ano.
1: Já si to pamatuju, my jsme začínali kdysi s folklokem, jsme tak jako zkoušeli a hráli a na jedné zkoušce Mirek Sebera, který tady později pracoval, taky píše krásné písničky a hraje na kytaru, na baskytaru. Mirek Sebera kdysi na zkoušku folkloku přinesl zprávu, že začalo vysílat úplně nový rádio. Tenkrát bylo, myslím, druhý vůbec soukromý rádio. A že tam půjde do toho rádia na konkurs, ale že tam nechce jít sám, tak
0: šel s ním.
1: Tak jsem šel s ním. No,
0: a od té doby jsi tady?
1: Ne, já jsem šel na ten konkurs, ten jsem udělal, ale on nepřišel tenkrát. Aha. On byl nějak nespolehlivý, tak jsme se nepotkali, nebyly mobily, že jo, tak jsme se domluvili, že se tam potkáme a nepotkali. Já jsem říkal, když už jsem tady, tak si zajdu na ten konkurs. Ale rok poté jsem tedy nastoupil do
0: Takže kantrénavy. Ty jsi 34 let
1: 34 kantrén. Let v září to bude.
0: Ježišmarja, to už je taky jako na oslavu velkou, bude velký dort.
1: Já nevím.
0: No pojďme se vrátit k té oslavě, o které vlastně dneska mluvíme.
1: 15. srpna.
0: Přesně tak. A to bude od rána až do večera v Pikobaru v Pikovicích. No a vy máte možnost zakoupit si 350 voucherů, respektive 200 si můžete koupit a o 150 můžete ve všední dny tady na Country Radio soutěžit. Říkám to
1: ano,
0: správně?
1: Ano, můžeme soutěžit.
0: 350, to jako souvisí s tou 35.
1: No jasně, ale je to omezené, je to omezený počet, takže nebude jich víc.
0: A stojí 350 korun.
1: Nebude jich víc. No a v každém případě všechny vouchery na e-shopu jsou vyprodány. Teď přišla zpráva. Teď zrovna se tam objevil šéf. Tady,
0: takže my už vlastně,
1: obrázek.
0: Takže všechno je vyprodáno a vy máte vlastně jedinečnou možnost ve všední dny poslouchat Country Radio a soutěžit. Přesně
1: no,
0: tak.
1: Soutěžit
0: no a my jsme vůbec neříkali, co vás čeká, jenom tak letmo. Takže třeba určitě se tam setkáte s kapelou Šlapeto.
1: Ano, ano. Šlapeto.
0: Už na peróně.
1: Už na peronu, ano, tam no, budou no, hrát, jasně.
0: To bude krásný. Odjede se směr Pikovar, budou vlastně dvě možnosti, buď se půjde rovnou, vystoupí se a půjde se rovnou k Pikovaru, anebo někdo půjde procházkou a to si myslím, že bude Kuba Jiroušek, protože to je velký turista. Že?
1: Z Kamenného přívozu a Posázavskou stezkou se vrací do Pikovaru pěšky.
0: To je krásný.
1: No a
0: to my nejsme, že jo?
1: První skupina to budu já s Mirkem a další, ty vystoupí v Petrově u Prahy, rovnou směr Pikovar a plánovaný příjezd do Petrova 35 minut to bude, no a 15 minut pěšky.
0: No a co vás čeká v Pikovaru, pakliže teda budete ti šťastní, těch 350 lidí? Zaprvé Šlapeto, potom třeba Míra Peleček, Miroslav Peleček, bude Nové struny.
1: Kuba Jiroušek.
0: Setkáte se třeba s panem Mejzdíkem, kterýho posloucháte každý den, ten krásný hlas uvidíte naživo. Honza Vančura, Kuba, Peťa Kocmán, Jirka Vondráček, samozřejmě Petr.
1: A Denisa Bohuslav. Bude taky s Honzou Vančurou, tam to, vidím. Ano,
0: to vůbec nevím, co tam s ním budu dělat, to ale nevadí. Já přijdu určitě. A večer bude hrát výborná kapela Milánka Šmita, St. Johnny.
1: No. No a já si taky dám svůj setík taky.
0: Máš
1: no,
0: svůj, teď jsem říkala, a co budeš hrát?
1: No já hraju starý folkloky, to je takový folklok kapela.
0: To trošku znám.
1: No, trošičku. No a pak hraju nějaký
0: Mayday,
1: svoje.
0: Mayday, voláme Mayday.
1: Ano, ano, ano.
0: Máš to tam v repertoáru?
1: No, můžu jí zahrát, ale ona je spíš pro více lidí.
0: Já, jasně.
1: No, tak teď, přátelé, už víte, co vás čeká. 15. srpna, no a 200 voucherů je vyprodaných, tak teď už zbývá jenom soutěžit.
0: Soutěžte, a my si dáme krásnou muziku. Teď nás třeba čeká Babi Daněk.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Tak a teď už budeme muset být velmi, velmi rychlí. Pokec na Country Rádiu, vaše nejoblíbenější dětské prázdniny. Tak volejte 210-323-333 a dejte nám vědět, jaké byly vaše nejlepší prázdniny. Country Rádio, tady Petr, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Hanka z Havířova.
0: Hanko.
1: Dobrý den, Hanko. Máte nějaký krásný příběh, který se týká vašich prázdnin?
2: Mám příběh z roku 1970, kdy jsme jeli autobusem 2,5 dne do Bulharska a vítali jsme tam ráno východ slunce.
1: Yeah.
2: A jinak další příběhy byly z Čeladné z let 74 až 78, kdy tam jsme byli na chatě, kde nebyla zavedená voda a museli jsme chodit s kýblem pro vodu do studánky.
1: Do studánky, že to je romantický.
2: To byl takový pionýrský život. A večer se dělali každý den táboráky, opékali se buřty, zpívalo se při kytarách a bylo to bezvadné.
0: No, tak teď nějakou tu vaši oblíbenou píseň můžeme zahrát. Tak co to bude?
2: No, tak já bych si přála Bitvu o Karlův most.
0: Dobře. To je
1: ale krásná volba. Než já bych se vrátila jenom trošičku k těm táborákům. Mně to hrozně chybí. Já to mám strašně ráda.
2: Lidi měli tak nějak k sobě blíž. Přes ten se hráli hry míčové, badminton, chodili jsme po horách, tury. Takže bylo to opravdu super.
1: Ale já se na takovou dovolenou právě teď chystám ve 12, tak doufám, že to tam zažiju. Moc krát děkujeme za váš příspěvek, posíláme písničku, mějte se moc krásně.
0: Hanko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou, jste vy.

0: Country počasí. Nevím, jak to máte vy, někde kolem vás by mohlo být tak 23, 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v noci bude dokonce v Čechách kolem 11 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 10 až 25 km za hodinu a během dne se budou vyskytovat přehánky, ojediněle také bouřky, bude proměnlivá oblačnost. Tolik počasí.
1: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava! Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
2: Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! To je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 21. července od 7:30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Amfolkfest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Půlčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk, Gabriela, Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bund Zelený vystoupí v pátek 24. července v 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Poutníci tam zahrají písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka a Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Web Tigert Dua v Únětickém pivovaru. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Pojďme se napít, to zpíval Robert Křesťan z Poutníky. To mě tak napadlo, že by bylo fajn se vlastně napít, že teď v tomhletom letním období člověk hrozně málo pije. A nemyslí na to, tak pojďte třeba teď vy, kteří sedíte doma a posloucháte nás, natočte si skleničku dobré čisté vody a napijte se s námi. A pojďte se napít s námi na oslavu 35 let narozenin Country Rádia. My už jsme vám o tom říkali, ale třeba jste zrovna neposlouchali, tak já to jenom tak zlehka zopakuju. Je to 35 let narozenin a u toho se vlastně koná krásná akce, ta proběhne 15. srpna od rána až do večera v pikovaru v Pikovicích. No a vy se tam můžete dostat tak, že můžete ve všední dny soutěžit tady na Country Rádiu a vysoutěžit si voucher. Těch voucherů je celkově 150. No a za ten voucher dostanete vlastně vstup na tu akci a taky dostanete nádherné tričko z limitované edice k 35. narozeninám vytvořené z návrhu od jednoho z našich posluchačů. Já jsem sama zvědavá, jak to tričko letos bude vypadat. No. A s tím voucherem se dostanete do pikovaru, do areálu, kde vás čeká krásný, bohatý program. Budou tam různí interpreti, kteří mají něco společného s Country Rádiem. Já se na vás moc těším, Petr se taky těší, všichni se těšíme. No a těšíme se taky ale na muziku, kterou si dneska dopoledne ještě budeme hrát. Teď třeba hned přijde Mirek Hofman a s Greenhornama s písničkou Bída snouzí, pak přijde Alabama Rangers a zase Hoptropáci. No máme toho tady spousty.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Je to tak, posloucháte Víkendový pokec. No a my společně máme teď téma a to je, jaké jste měli prázdniny v dětství, nejkrásnější zážitek. Něco, na co vzpomínáte s láskou. No a my čekáme na telefon od vás. Vy můžete volat na linku 210 323 333. A já budu moc ráda, když se k nám dovoláte a řeknete nám nějaký ten krásný příběh. My už jsme stokrát volali a já mám takový pocit, že my máme našeho prvního hosta, tak já to vezmu a ještě ano. Dobrý den, tady je Denisa Marková a Petr Bohuslav v Country Radio. Kdo je na druhé straně?
2: Já vás zdravím. Já si jenom trošku ze slabým rádio.
1: To budete hodný, aby nám to nevazbilo, ano.
3: Kdo no, je tam, prosím?
2: No je tam Robert, co už se hodně dlouho nedovolal, ale hlavně teď vám chci říct něco, na co já vzpomínám celé životy, když už je to více jak 50 let, že jsme jezdili na rybník, který se jmenuje Pamětník, teda je, no on se jmenuje pořád stejně, akorát, že potom chvíli už tam zakázali to přebejvání, stanování a tak dále, no a měli jsme tam stán a tak jsme si trochu užívali vody, tepla a no, bylo to hned z kraje 70. let a hlavně, na co člověk vzpomíná, je, že tam jednota nějaká, nevím, jestli Nymburská, ty ho měli taky, 706 Škodovka RTO nám tam jezdila. A to byla vždycky nádhera, protože jsme si za korunu koupili Nanuk.
1: Za korunu?
3: No, to je dobrý.
2: Ale už byl i za korunu 40, ale to byla obrovská mana.
3: No, no jasně.
2: Ale jinak jasně. Všechno bylo za korunu. No, a ještě se to opravdu jmenovalo. No ne, tak třeba my jsme měli doma cukrárnu a tam vůbec nemuseli mít ceník, protože od zhora až dolů samá koruna 40. No, akorát jedna jediná výjimka, citronová zmrzka tam úplně dole byla za korunu. No,
1: no vidíte, to je pravda.
2: A ta byla krásně kyselá, proto jsme vždycky byli, dvě zmrzky byly úzkoprofil, citronová a černorybízová. No.
1: To jsou krásné vzpomínky, my moc krát děkujeme. No, a ještě se zeptáme, jakou písničku byste
2: no,
1: si přál?
2: Ani nevím, jestli jsem to někdy slyšel, protože Červená řeka se hraje, ale ta druhá. A já právě jsem chtěl poprosit o, já myslím, že to máte, protože to je totální country, já nevím, proč se to není slyšet, jak ten tučnej Michal zpívá, mám holku od Červený řeky.
1: Jo,
2: no,
1: to je Červená
2: pak, jak
1: řeka
2: tam
1: od Michala
2: ježili,
1: Tučného.
2: No,
1: myslím,
2: možná,
1: že
2: se tam
1: že
2: moc ježilo zbraní na konci, a, ano, ale ano. Tak to jemně vospívává už
1: tu holku od Červený řeky, že jo?
2: No a co to pak, že ji potkal, to já dneska potkám 10 lidí, který by mohli být od Červený řeky, ale
1: to je Michal Tučný.
2: Podved, i když táta se bál, aby mu ji nesved. No,
1: tak my moc krát děkujeme za zavolání.
2: To už jsou jenom takový sny zase do budoucnosti, že by nějaká se nechala takhle svíst, ale od starého člověka.
3: Tak
2: ale
3: jo, Robertku,
2: děkujeme
3: držíme
2: a hlavně
3: palce.
2: Zdraví.
1: Přesně tak, držíme
2: mějte
1: palce,
2: mějte
1: se fajn. Naschledanou a děkujeme.
2: Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsme na cestách s Country rádiem a podíváme se na nehody, tak pozor na D1, nehoda. Stále ještě vyšetřují nehodu 6 osobních vozidel, 2 osoby se zranily, hořela tam dodávka, takže na 47. kilometru na D1 směrem na Brno je pořád problém. U Kostelce nad Černými lesy v okrese Praha Východ na silnici 1083 se srazilo osobní vozidlo a motocyklista. Je to na křižovatce, tak pozor, vyšetřuje se nehoda ještě jednou na silnici 1083 u Kostelce nad Černými lesy. Motocyklisté a cyklisté vyrazili na silnice, tak se jim prosím vyhněte, dávejte na ně pozor, ať se nestane nic problematického. Střet osobního automobilu a chodce, to se stalo na křižovatce nebo na tom přechodu z Reslovky do Ječné, na Praze 1, v centru Prahy, vlastně na Praze 2. V centru Prahy tedy je neprůjezdný pravý jízdní pruh, vyšetřuje se nehoda. Další nehody jsou hlášeny, tak musím se podívat ještě na další nehody, kde všude se střetla různá vozidla a kde jsou uzavírky. Tak dopravní nehody jsou hlášeny ještě na 270 Uralska v okrese Česká Lípa. Osobní vozidlo a motocyklista, záchranné složky jedou na místo. Další nehoda je hlášena na silnici 383 v obci Kuřim v okrese Brno-Venkov. 2 osobní vozidla tak komplikují dopravu na kruhovém objezdu. No a nehoda je na Starochodovské v Praze, na v Praze 11. 2 osobní vozidla na Starochodovské zúžily průjezdnost vozovky. Šťastnou cestu a dávejte pozor na sebe i na ty druhé.
2: Country Radio.
3: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
4: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
3: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
4: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paňouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
5: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
4: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
6: Sedím tady pod jedlí a vzpomínám.
4: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
6: Vzpomínám na osadu u Cíkla.
4: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
1: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
7: Ani v pondělí 20. července v našem vysílání Country rádia nebudete ochuzeni o skvělou muziku.
8: No a to není zdaleka všechno, protože nás čeká řada soutěží.
7: Krom jiného budou opět ve hře vstupenky na akci konanou u příležitosti 35. narozenin našeho rádia.
8: A určitě nezapomeneme ani na aktuální oslavence.
7: A těmi budou Ilja a Eliáš.
8: Tak nezapomeňte poslouchat Country rádio i v pondělí.
7: Těší se na vás
8: Kačka a Vláďa.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

sedla a že prej jsem její typ. Řekla, já dřevaře na dálku poznám. Takovej býval můj muž, jako ty kafe míchal si palcem a o jazyk brousil nůž. Můj milej byl ze severu dřevař, měl pevnej hlas i krok, když vousy mu přerostly přes tvář.

přitom tři žebra a v zádech na trh sval. Já vařila, jsem mu moc ráda, byl při chuti, všechno jí zmoh. Když jsem do sena nalila whisky, tak ho sešral klidně stoh. Nevěděl, co je to zima,

to tenkrát mrzlo tak mocně, že k noci přimrz den můj milý se poprvé umyl a potom vyšel ven. Už nikdy se nevrátil zpátky, změnil se v čistý led.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: My jsme se tady s Petrem shodli, že jsme dneska těsně užvaněný, ale ono se to hodí, protože to je víkendový pokec. No a my tady čekáme vlastně na vaše telefonáty. Tak já tady zprovozním tu naši linku a vy se opět můžete k nám dovolat na číslo 210 323 333. No a můžete nám volat vaše krásné příběhy z prázdnin z dětství. No, už je tady první zájemce, mám z toho radost. Telefon jedna pomačkám. Kdo pak tam je? Tady je Denisa a Petr. Dobrý den.
2: Ahoj, tady je Bubik z Prahy.
1: Dobrý den.
3: Ahoj, tak jaký máš příběh od tvým dětství na prázdninách?
2: Hele, je to ve fakt, že už to je přes 40 let, ale nejhezčí vzpomínky mám, když mě strejda sebou brával pod dubskýmu jezu pod stan, vždycky na týden o prázdninách. Byla tam přesně ta správná parta, která mě přivedla k trampování a do dneška jezdíme různě po republice.
3: Podubský jezd, kde to je?
2: Poddubí u Hvězdonic.
3: A jo, u Hvězdonic, no jasně, dobře. A teď nějakou píseň, jakou si budeš přát, pak nám to dopovíš, jenom aby jsme ji připravili.
2: No určitě bych chtěl něco od Bílejch kal, protože s ním jezdíme leta letoucí na potlachy vždycky první víkend září.
1: Tak Petr už to hledá.
2: Takže to je přesně to, co nás baví a prostě
1: hele, na vandru přírodě je nejvíc.
3: Máme tady různý, jako Tonyho Linharta, Westmany, Texmany, Settlery, ale Bílé skály úplně ne.
2: Hele, tak aspoň jejich hymnu, až tichnou Bílé skály.
3: Nemáme tady Dřevorubcův bál nebo Hvězdičko zbloudila, tak co si dáme?
2: No? Tak Dřevorubce.
3: Dřevorubce, dobře, tak jo, Dřevorubce si dáme.
2: Dělej, díky, všem hezký den.
1: My moc krát děkujeme, mějte se moc krásně, opatrujte se a my pouštíme písničku.
2: Ahoj.

0: Já jsem právě zamáčkla slzu, protože já miluju Dolly Parton a to je prostě tak krásný hlásek, který mě vždycky tak uspokojí.
1: Jsi říkala, že máš ráda alty.
0: Cože mám ráda?
1: Alty.
0: Alty, no to je pravda, já miluju Věru Martinovou alty, altový hlasy, ale Dolly Parton to je taková moje výjimka.
1: Aha.
0: A já jsem měla možnost na ní před 18 lety být v Kilkenny v Irsku a bylo to krásný. A vzpomene si na to i Peťa Kocman, kterého jsme před chviličkou hráli, protože já jsem mu odtamta dělala přímý přenos telefonem, aby si to taky užil.
1: To muselo být.
0: A u toho jsem plakala, protože jako štěstím a dojetím, že tam jsem. Aha. Takže jsem z toho moc neměla upřímně. No. Velká vzpomínka na jedny prázdniny peněz. Mimochodem.
1: Jo, taky na prázdniny.
0: Já jsem to dostala darem, takže nevím, co to stalo. Byl to jeden z nejkrásnějších dárků, který jsem kdy v životě dostala.
1: Já myslím
0: dostala.
1: Ty data tenkrát.
0: No ty data byly trošku dražší. Ano, ano, ten telefonát byl hodně drahý, ale mě to za to stálo. My už vlastně máme za sebou...
1: Musíme se loučit.
0: Přesně, celý 4 hodiny. Petře, já tě moc krát děkuju, že jsem měla tu možnost s tebou tady dneska být. Bylo to pro mě opojné a ozdravující a moc jsem se tady pobavila. Vám, milí posluchači Country Radia, děkuju za schovývavost. Doufám, že se tady zase někdy brzičko potkáme.
1: Určitě. Denisa dneska několikrát dělala vlastní vstupy se vším všude s technikou.
0: Jsem to i obsluhovala normálně, a toho jsem se nejvíc bála.
1: No normálně na tebe ty světýlka tady blikaly úplně přesně tak, jak mají. Takže úplně skvěle.
0: Děkuji.
1: Denisa Marková, Petr Bohuslav, loučíme se. Krásný zbytek soboty a neděle. Odpoledne po 13. hodině už Jitka Koutná, no a teď nás čeká hodinka polední siesty a to bude Cajun. Takže v rytmu Cajun, krásné písničky jedna za druhou, užijte si Cajun na Country Rádiu mezi 12. a 13. hodinou.
0: Mějte se moc krásně, naschledanou.

0: Country počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, během dne se vyskytnou přeháňky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty budou 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 10 až 25 km v hodině. A ten bude večer slábnout.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Češi se stávají národem motorkářů. Registr vozidel hlásí rekordní počet jednostopých strojů. Aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce kusů každý měsíc přibývají. Enormní počty zájemců hlásí autoškoly i prodejci motorek. Registrovaných motorek tu nikdy nejezdilo víc. Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53% na 68 445 tun. Podle ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách 1 miliardu korun. Jarní mrazy ale ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Zemědělci vyrazili do polí a opět jsou tu dopravní komplikace.
2: Příznivá předpověď slunečného počasí bez výrazných srážek dala zemědělcům jasný signál pro to, aby kombajny vyrazily do polí s obilovinami. To se i hned projevilo na vedlejších komunikacích mezi Hustopečemi a Brnem, kde stroje přejíždí sklízet. Souprava s vzadu připojenou žací lištou se pohybuje pomalu a řidiči by měli být trpěliví. Luboš Dvořák, Brněnsko.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás připravil Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Pro tentokrát se věnujeme hudbě zvané Cajun. Tak tedy vzhůru do Louisiany. Country.

Polední siesta. Pro tentokrát se věnujeme hudbě zvané Cajun. Tak tedy vzhůru do Louisiany. Country.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak mohla být 26 900. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu jen 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000 lidí. V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. O jedné nepříjemné zdravotní infekci teď Honza Navrátil.
2: Na narůstající počet infikovaných svarabem reagují také odborníci na hromadnou dopravu. Ti tvrdí, že riziko přenosu této infekce je v hromadné dopravě minimální. Běžné cestování, držení se madel nebo sezení na sedadlech není nebezpečné. Pro přenos infekce je nutný dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Krásné letní odpoledne. Zdraví vás za všechny z Country Rádia Jitka Koutná. Přeju hezký den. Dnešní odpoledne třeba já zahaďuju vychlazený melounem, který na mě čeká samozřejmě v kuchynce. Máte taky melouna? Tak před námi, kromě melounu, je odpoledne plné písniček, které máte rádi, a ty v 17 hodin budou korunovány písničkami na přání, které jsou, protože je sobota, dnes dvouhodinové. Začínají v 17 hodin a přát svým blízkým přátelům slavit výročí můžete až do hodiny 19, kdy písničky na přání budou končit. Ale teď teprve začínáme. Nějaké technikálie, volat budete moci do studia 210 323 333, objednávat písničky na SMS bráně, číslo je 720 00 11 11, anebo zkuste mail studio@soundtradio.cz. A není to všechno, co nás čeká. Hezký den.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, je tady víkend a s ním víkendový pokec na Country Rádiu. Tentokrát aktuálně nejkrásnější prázdniny vašeho dětství. Ono, když se řekne vůbec dětství, tak většina z nás má vzpomínky snad jen a jen pěkné, právě proto, že jsme byli malí. No a právě prázdniny byly během školního roku celoroční vidinou blaha. No a pak to přišlo, červen, podkolenky, kraťasy, šatičky, vysvědčení, jahody, no a pak nějaká ta cesta, třeba na tábor, s rodiči, někam pod stan třeba, nebo k moři, k babičce, k dědovi. Vybaví se vám nějaká vzpomínka, která vás právě teď zahřála? Tak chcete-li se podělit, tak je tady víkendový pokec Country Rádia s otázkou, jak vzpomínáte na prázdniny svého dětství. A můžete volat telefony 210-323-333 anebo klidně pište na studio@countryradio.cz anebo taky máme SMS bránu, i když pravda, do SMSky se toho moc nevejde, ale třeba bude stačit 720-00-1111. No a zatímco já tady, když je ten pokec, vykecávám, někdo už volá. Pěkné odpoledne, dobrý den.
2: Ahoj, Jitko, tady je Ivo Sarbesák.
1: A, Ivo, ahoj.
2: Já jsem jezdila k babičce na Želivku.
1: Ano.
2: Prvně mě tam vezli, když mě byly 4 měsíce.
1: Tak to si asi nepamatuješ.
2: Tam... No tak to pochopitelně, ne. První moje vzpomínka je, když mi bylo rok a půl.
1: No, tak to klobouk dolů. I když já si teda taky pamatuju třeba i někce.
2: To byl totiž zážitek opravdu...
1: Co se stalo?
2: ...nepříjemnej. Máma musela do nemocnice.
1: Ano.
2: A hlídala mě teta.
1: Co se stalo?
2: Protože měla strach, abych jí nepočúrala postel, tak mě nacpala gumový kalhotky. Jenomže ty už mě byly malý a škrtily mě. Já jsem kopala nožičkama, protože jsem se jí chtěla zbavit a ona mě plácla. Do té doby jsem jí neměla ráda. A dodatečně jsem zjistila, že mi bylo rok a půl.
1: Tak to asi nebylo úplně nejkrásnější prázdniny, no, Ivo, co?
2: A pamatuju si do dneška, že jsem ležela napříč na posteli,
1: ano.
2: A měla tmavý čela,
1: ano.
2: Vyřezávaný, a nade mnou visely pendlovky.
1: No, tak to už je hezčí vzpomínka. Jestli si vzpomeneš na něco, co jsi zažívala třeba během léta, ještě zavolej. Přeju hezké odpoledne.
2: No,
1: díky, že jsi zavolala. Ahoj.
2: Já jsem...

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, zdravím vás za volán, dobře dojďte, za chvilinku Kamelot, Michal Tučný na Country rádiu. Teď pozor, výstraha ve smyslu tedy dopravní nehody. Komunikace číslo 11, Šenov. Je to 296. kilometr, trasa Opava, Český Těšín, Šenov, okres Ostrava město. Došlo tam k nehodě, je tam neprůjezdný pruh, stojí tam dvě havarovaná vozidla, probíhá vyšetřování nehody, na místě jsou záchranné složky, jeďte tudy opatrně. D49, Frišták, nehoda, havarované vozidlo tvoří překážku na vozovce, jedná se o havárii osobního vozidla do svodidel. Praha, doprava, tramvaje. Ode dneška, tedy 18. července, se opět jezdí mezi vozovnou Střešovice a Malovankou, je to linka 25. A už se taky jezdí po trati okolo Hradu, linky 22, 23 a do Radlic, to je linka 4 a jedno omezení. Zítra, tedy v neděli 19. července, bude uzavřena trať Národní divadlo Staroměstská. Dvojka pojede od Petři na výstaviště, 17, 18 a 22 od Prahy 6, respektive 7 přes náměstí Republiky a Václavské náměstí na Karlovo a Jiráskovo.

0: fajrech, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak téma je, abych řekla, aktuální. Rozjeli se nám prázdniny, dovolené. Jestli pak si vzpomenete na prázdniny, když jste byli malí. Jestli pak si pamatujete na něco, co jste právě zažili o prázdninách, na co se prostě nedá zapomenout. Jestli máte nějaké hezké, takové hřejivé vzpomínky, tak tím můžeme vlastně prohrát tento víkend na Country Radio. Telefon 210 323 333, pokud byste se chtěli podělit. Jinak tady mám už spoustu pošty. Teď dám s dovolením přednost telefonu. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Tady je Lída z Berouna. Já nejradši vzpomínám na prázdniny u babičky v Klatovech, protože babička i teta byly moc hodné osoby a babička, když mě tam měla jednou za čas, tak je to jako vždycky, babičky jsou od toho, aby vnoučátka rozmazlovaly. Tak. Potom tam vždycky jezdil zase můj starší bratr, protože babička nás tam asi pravděpodobně nechtěla oba najednou, protože jsme asi...
1: Chápu, teď jsem
2: byli
1: měla...
2: velmi od sebe věkově vzdálený. No, ano. Nebo asi 5-6 let, takže jsme se neuměli spolu zabavit. No a potom ještě strašně ráda vzpomínám na všechny krásné tábory, které jsme měli s prvním skautským oddílem Beroun. Bylo to v roce 69, 68 až 70, potom to ještě nějak pokračovalo, i když nám už junáka zakázali.
1: Ano.
2: A všechny ty tábory, jeden byl v Nezabudicích, to je na Rakovnicku, u Berounky, nedaleko, a ty ostatní potom byly na Javornici.
1: A bylo to v takovém tom foglarovském duchu, ten tábor?
2: Určitě, všechno to bylo ve foglarovském duchu a v duchu zakladatele našeho jednoho ze zakladatelů našeho skautingu Miloše Seiferta. A to naše středisko se taky jmenovalo středisko Miloše Seiferta a jmenuje se tak dodnes.
1: Takže máte, Luduško, na co vzpomínat?
2: Je a za všechno tohleto vděčíme našim milým vedoucím, z nich už teda asi nikdo není naživu, možná jeden. A ti naši vedoucí, tak to byla zejména ta vůdkyně našeho oddílu Blanka Horáková.
1: Tak pokud poslouchá někdo z zajmenovaných, moc zdravíme. Luduško, ještě jsem se chtěla zeptat, jestli jste držela taky třeba bobříky a jestli se vám nějaký povedl chytit.
2: No bobříky nejsou úplně skautské zkoušky, to jsou právě takové ty foglarovské zkoušky.
1: Takže jste neměli.
2: A my jsme měli jiné zkoušky, my jsme měli takzvané odborky, odborné zkoušky. A taky tři orlí pera, to je taky skautská zkouška.
1: Dobře.
2: Ale na to jsme asi byli možná moc mladý nebo malý a pamatuju se na to, že se málo komu tedy podařilo vydržet to mlčení.
1: No já mlčení neznám nikoho, kdo by bobříka mlčení splnil tedy. Možná třeba toho, jak jsme museli sami do lesa třeba přes noc. A stejně si říkám, že nás ti vedoucí vlastně měli velkou odvahu tenkrát, že nás mohli takhle nechat za táborem celou noc a ty stezky odvahy různé, protože teď nevím, jestli by to teda úplně
2: určitě
1: šlo.
2: To určitě, ale to mlčení se právě nesmělo držet mimo tábor.
1: Ne,
2: to musel být člověk
1: v táboře třeba
2: mezi ostatními, aby
1: tak
2: mluvili
1: přesně
2: a abych
1: tak
2: se taky spletla třeba. Takže jsem se několikrát spletla.
1: Liduško, díky moc za vzpomínku, užívejte léto, já myslím, že je docela vydařené.
2: Na všechny ty vedoucí vzpomínáme moc rádi a byli jsme první oddíl Vezerky. Tak.
1: Díky za vzpomínku. Já mám taky děti
2: děkuju
1: ve skautu, mají tábor u Dolského mlýna, jestli znáte. Je tam krásný tábor, taky drží bobříky.
2: Tahle ta Javornice, to je nedaleko z Víkovce a z Víkovce opět na Berounce, ale trošku ještě pár kilometrů proti proudu, než byly ty Nezabudice.
1: Luduško, díky moc a hezké léto zatím. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak až se mrknu do mailu, dobrý den, moje vzpomínka se vyjáže na prázdniny u babky v Prešove. Mala nás tam 6 vnukov, navarle nám, co jsme si prijali, například makové parné buchty, my jsme si posedali na schody a za stálého džavotu jsme jedli jarka. Myslím, že nemusím překládat. A vzpomínka zvláště na babičinu kuchyni, tak to je další téma. Za chvilku.

0: Antri počasí.
1: Pěkný den, pokud se teď chystáte ven, tak na Moravě ve Slezsku odpoledne očekávejte přehánky nebo bouřky. Večer srážky jenom ojediněle. Teploty dnes až 28, na jihovýchodě Moravy až 30, na horách kolem 18. V noci bude polojasno, kránu místy déšť a teploty 18 až 14. Zítra je neděle 19. července, má být postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm. Místy bouřky velmi silné. Odpoledne a večer by srážky měly ubývat. Teploty zítra 17.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 21. července od 7:30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Amfolkfest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Půlčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk, Gavriela, Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundy zelený vystoupí v pátek 24. července v 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Poutníci tam zahrají písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka a Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Web Tigert Dua v Únětickém pivovaru. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, víkendový pokec, tentokrát o víkendu se vzpomínkou na prázdniny vašeho dětství, respektive na nejkrásnější prázdniny vašeho dětství, tak předpokládám, že jich určitě bylo víc. A tak se ptám, jestli se vám vybaví právě teď nějaká vzpomínka, která vás zahřála, na kterou rádi vzpomínáte. Chcete-li se podělit, je tady víkendový pokec Country Rádia. Telefon 210 323 333, SMS brána 720 00 1111. No, protože už mi tady blíkají obě linky. Dobrý den, hezkou sobotu, Country Rádio, Jitka. Haló?
2: Ano, tady Pavel, taxikář.
1: Jo, Pavle, už si v éteru ještě slyší celý národ.
2: Tak já jsem tě jako slyšel mluvit v rádiu, normálně rádia, tak jsem se divil, že mi to bereš.
1: Máš spožděné zřejmě, nevím, co teď horem všechno, ale už jsi ve vysílání. Máš nějakou vzpomínku hezkou na prázdniny?
2: No, tak já jsem vždycky nejkrásnější prázdniny, jsem trávil na chatě v Bojanovicích.
1: No.
2: A tam jsme jezdili vlakem, že jo, tím na Dobříš, a tam jezdili ty trampové a hráli tam ve vlaku, že jo, ty trampské písničky.
1: No,
2: takže to vlastně byla taková trošku cesta k tomu country.
1: A ty už jsi tenkrát taky zkoušel kytaru nebo něco takového, nebo přespat někde v Kapradí?
2: No, venku jsem občas přespal, ale kytaru jsem zkoušel až někdy v 15, 16.
1: Takže se dá říct, že umíš?
2: No, už na to nehraju leta. Ale nemáš... tenkrát ještě před vojnou, tak jsme tam měli tu skupinu. Jmenovali jsme se Koroze, jo, ale byl tam jeden kluk, který byl takový ten frontman, který uměl zpívat, uměl i složit písničku.
1: Takže jste hráli vlastně svůj repertoár, ne třeba Nedvědy nebo tak?
2: Ne. No, hráli jsme všechno možný, a jeden čas hodně od Beatles, jo, protože on někde sehnal prostě ty noty akordy,
1: no, chápu.
2: Tenkrát na černém trhu, jo. Tak jsme hráli Beatles a všechno možný, jo.
1: Takže hráli jsme dokonce rád vzpomínáš.
2: No, hráli jsme dokonce pak i na tom, na dětském karnevalu, jo, ve vesnici, takže v hospodě, takže vlastně nás znala celá vesnice.
1: No prostě, já nevím, ztracený talent, nebo ne ztracený, ale zapomenutý, Pavle, mi to teď tak připadá. Nemáš tam někde pevnou kytaru, že by se nám zabrnkal do vysílání? Asi ne, veď.
2: Mám jí tady doma, ale vůbec není naladěná.
1: Jo, dobře, tak za hodinu. Máš hodinu na to jí naladit, pak nám třeba zahraješ. Díky za vzpomínku, Pavle, zatím. Ahoj.
2: Hele, tak se měj, ahoj.
1: Před chvilinkou posluchačka Jarka vzpomínala na to, jak trávila prázdniny u babky v Prešově a že tam babička měla 6 vnuků a pro všechny zadělala na makové parené bochty, tak to teda si nepřipadám, jako že bych udělala tolik těsta, ale samozřejmě babičky zmáknou úplně všechno. Jo, vzpomínky na babičinu kuchyni, tak ty má snad každý. Moje maminka třeba vařila a vaří exkluzivně, ale třeba ovocné knedlíky s jablkama, posypané skořicí, máslem a cukrem, tak ty nám nikdy nedělala, protože prý si v dětství užila dost, takže potom jsme si je užívali my vnoučata, no prostě mňam.

přeřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zápraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval,

týdni mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Ani v pondělí 20. července v našem vysílání Country Rádia nebudete ochuzeni o skvělou muziku.
2: No a to není zdaleka všechno, protože nás čeká řada soutěží.
1: Krom jiného budou opět ve hře vstupenky na akci konanou u příležitosti 35. narozenin našeho rádia.
2: A určitě nezapomeneme ani na aktuální oslavence.
1: A těmi budou Ilja a Eliáš.
2: Tak nezapomeňte poslouchat Country Rádio i v pondělí.
1: Těší se na vás
2: Kaťka a Vláďa.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Pěkné odpoledne, je sobota 18. července. Z kalendáře se na mě usmívá Drahomír a taky Drahomír. Jsou to jména slovanského původu. Vznikla složením slov drago, jako drahý, a mír, pokoj, klid, a vykládá se tedy jako ta nebo ten, jehož nebo jejíž cesta je mír. Mužská podoba může znít i třeba Dragomír, takže blahopřeju oslavencům, všechno nejlepší. A vy ostatní, kteří se takto nejmenujete, znáte nějakou Drahušku nebo Drahomíra? Znáte? Tak v 17 hodin začínají na Country Rádiu písničky na přání a vy můžete písničku objednat SMS-kou na čísle 720 00 11 11. A teď mám pro vás pro hezké odpoledne Vladimíra Mišíka, který zhudebnil text Václava Hraběte. Písnička se jmenuje Jednou.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A jestli máte chuť tak na téma léto a prázdniny vašeho dětství, takové ty nejkrásnější prázdniny vašeho dětství. Iva Sarbesák už volala, ale ještě napsala SMSku. Ahoj, na prázdniny jsem jezdila k babičce na Želivku a po dešti jsme stavili na cestě na srázu rybníčky a všem se líbily, že se jim i s auty vyhýbali, ale jednou se málem kvůli našim stavbám auto zvrhlo. No Ivo, tak snad to dobře všechno dopadlo. Zvedám telefon. Dobrý den, Country Radio. Haló? Ano, už jsme ve vysílání. Dobrý den.
2: To je dobře, že jsme ve vysílání. Tady ano. Štěpán. Ahoj.
1: No, ahoj, Štěpáne. Voláš k tématu?
2: Volám k tématu. Ano. Nevím, ale asi mne to nebude nic zajímavého.
1: No, každá hezká vzpomínka určitě zahřeje.
2: No, tyhle vzpomínka, my jsme jezdili ke známým za Libercem.
1: Ano.
2: Jmenovalo se to Machmín Bedřichovka.
1: Ano.
2: A byly tam osídlený starý domy po němských k lidem. On byl z Moravy, ona ze Slovenska. Aha. Měli dva kluky. Tak jsme si rozuměli. Mně tehdy bylo 9-10 let dětce.
1: Ano.
2: Takže to vidíš, to vemeš, tak mě je 83. To je hezky dlouhý. No tam ještě byl u nějakých těch domů, těch chalup, tam měli krávy, koně a patřili jim určitý pozemky. No jak já jsem se tam vždycky těšil, mě už ani vysvědčení nezajímalo. Hlavně, že už pojedeme.
1: Ano, taky kvůli těm zvířátkům určitě, že jo?
2: No ne, kvůli zvířátkům. My jsme děvče chodili, tam nás honili na mandelinku sbírat a takovýhle voloviny. Ale my jsme chodili s těma jejich klukama do lesa a tam jsme si hráli na indiány a na všechno možné. Chodil se na houby, na borůvky.
1: No teď chci říct, že Bedřichovka, tam je hodně borůvek, že?
2: No bývá.
1: Pořád, já tam byla minulý týden a jsou.
2: Fakt jo.
1: No u Liberce, je to u Liberce.
2: Je to.
1: Ano. No, byli jsme v lese na borůvkách a na Mácháči jsme byli na borůvkách.
2: No a tady už tady byly nádherný lesy. A už to všechno vykáceli. A my jsme s klukama ještě chodili do těch lesů a tam vzadu bylo vojenské pásmo a my jsme sbírali letáky, které vykázovali.
1: Tak to je něco pro kluky teda. To je něco pro kluky, co?
2: No to vidělo, svobodná Evropa. No měli jsme z toho strašnou žundu.
1: A Štěpáne, když jste hráli na ty indiány, tak co jsi byl? Vinetu?
2: Ne, já už ani nevím. No dělali jsme si z takových proutků, kteří měli trochu zeleného na sobě.
1: Luky, šípy, že jo?
2: Ne, čelenky, víš, na hlavu. No luky, šípy, samozřejmě.
1: No my měli čelenku z tatínkova kapesníku, jsem měla čelenku vždycky.
2: A byl čistý nebo?
1: No tak, Štěpáne. No tak, zvedám obočí. Děkuji moc za vzpomínku, pustíme si nějakou krásnou písničku. Měj se hezky, Štěpáne, a užívej podobně léto jako dříve, proč ne, viď?
2: No to už nechodí.
1: My, Štěpáne, my když jsme si hráli my na indiány, tak já jsem, samozřejmě každý chtěl být Vinetu, já jsem měla kamarádku takovou statnou, a takové sebevědomí měla, taková byla průrazná a ona vždycky řekla, buď budu Vinetu, nebudu domů. Tak jsme řekli, tak buď, no.
2: Já mi se řekla, tak běž.
1: No, ne, to jsme si netroufli, tak byla Vinetu, no a já jsem byla potom o čtrhenta šoči a všecka dohromady. Hezkou sobotu hraju, ahoj.
2: Napodobně, ahojky.

0: Country počasí.
1: Zítra neděle 19. července, čekejte od rána postupně oblačno, zataženo, s občasným deštěm anebo přeháňkami, dokonce bouřkami, dokonce silnými. Odpoledne a večer by přeháňky měly ustávat. Teploty zítra 17 až 21, v Čechách až 25, na Moravě až 30, na horách kolem 16. Při silných bouřkách pozor, se místy vyskytnou nárazy větru kolem 70 km v hodině. Ojediněle taky intenzivní srážky nebo kroupy, zejména na jihovýchodě a na Moravě a ve Slezsku.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pěkné odpoledne. Nedáváte si náhodou zmrzlinu? Dáváte? No taky podej, ne? Když zmrzlina má svátek. Ano, je to tak. Každý den má někdo svátek, někoho nebo něco si připomínáme, ale existuje taky celá řada mezinárodních dnů, leda z čeho, co bychom ani nečekali, třeba den nahatých zahrádkářů a tak podobně. No a tak není divu, že mezinárodní den má taky zmrzlina a ta si to určitě zaslouží. Napadlo vás někdy, kde se vlastně vzala zmrzlina? Tak já už vidím, že odpovídáte ano, v naší lednici nahoře na mrazáku, takhle vlevo máme jahodovou, vpravo vanilkovou. No ale když se podíváme do historie, tak považte, už staří Peršané si pochutnávali na zmrzlině, to znamená zhruba nějakých 400 let před naším letopočtem, misku sněhu polévali hroznovou šťávou. To je dobrý nápad, když nám dojde zmrzlina, no jel zase v létě, kde vzít ten sníh, že šťávu bychom měli. Na podobné sněhové lahůdce si pochutnávali taky Řekové, Římané, kdysi v antice. Ti sníh ochocovali ovocnými šťávami, nebo taky medem, nebo šafránem. A s takovým prvním přístrojem k výrobě zeleniny, nebo spíše takového ovocného sorbetu, přišli kdo? No, Číňané.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, máme tady víkendový pokec s tématem prázdnin vašeho dětství, těch pokud možno nejkrásnějších prázdnin vašeho dětství. Vybaví se vám nějaká vzpomínka, která vás teď právě napadla, zahřála, tak chcete-li se podělit, chuťte do toho. 210 323 333, to je telefon do studia, do Country Rádia. Jak vzpomínáte na prázdniny svého dětství, na ty hezké prázdniny? Mně se třeba ty dva měsíce prázdnin zdály neuvěřitelně dlouhé, pro malé dítě tedy půl života. K létu patří tábory, já byla hned v první třídě na svém prvním táboře, ale jako na to nejkrásnější tady nevzpomínám, skoro celé ty tři týdny jsem tam probolela, pak jsem dlouho na tábor nejela, musela jsem se trošku zacelit. Tak teď beru někoho do party Country Radio písničky. Dobrý den.
2: Dobrý den, Moraváci, zdraví Pražáci.
1: Je, kdo pak se dovolal?
2: Olin.
1: A Olinku, ahoj, vzpomínáš ahoj na prázdniny svého dětství? Vypíchni nějaké
2: moc hezké. Tak jako to téma jste nastolili, tak musím zaspomínat. Tak no povídej. Když tady dědek už, jak se říká.
1: Takže na Indiány taky, jo, nebo na trampy?
2: No tak ne, tak to bylo spíš takový, protože my jsme babičky měli vlastně v jednom bydlišti, v jednom místě.
1: Ano.
2: To bylo takové, takže my spíš jsme se zabývali, naši nás trčili vždycky na tábor, ten tatínek byl havířem, takže tím byly takový ty tábory, takové, jak se říká.
1: Jako tém havířské, jo, nějaké.
2: No tak havířské, ale takové bohatší, jako bych řekl.
1: Uh-huh.
2: Vzpomínáš si na jeden, to byly takové ty stany Ačka s těma podsadama.
1: Ano.
2: Kufry jsme měli pod postelí.
1: Jo.
2: No a přijeli tam hasiči, jako s tím, že
1: budou předvádět.
2: Ano, že se budou předvádět, ale potom nějak se tam stalo, oni museli odjet, tak říkali, my přijedeme zítra.
1: No.
2: Jenomže v noci přišla taková bouřka, my jsme tam kolem toho tábora tekl potok. Nás to vyplavilo. Já nevím, kolik byl hodin, jedna, dvě, tři.
1: No to je radost.
2: Přibyl vedoucí, chlapi, stavejte, kufry nám plavali už jako vedle posteli.
1: Kolik ti bylo, Oline, kolik ti bylo
2: to
1: roku?
2: To mě bylo tak 10, 11.
1: Jo, takže,
2: takže
1: už
2: nás
1: takový
2: vyhnali, nadspali do jedné zděné budovy, která tam byla nějak tu loši sami stany.
1: Mm-hmm.
2: Takže hasiči přijeli o něco dřív, než si plánovali teda.
1: Tak
2: no a jeden takový,
1: byl, no,
2: takový hodovej, to byly taky prázdniny ještě,
1: mm-hmm,
2: přijel k nám příbuzenstvo a já se svým bratrancem, s Lubošem,
1: no,
2: jsme byli vysláni za naši horní stařenku. My jsme byli bydleli na Dolním Komci, tam byla stařenka od maminky.
1: Aha.
2: A nahoře byla stařenka od tatínka. Takže máme pro ní přijít, ať přijde jako k nám na ty hody a tak jsme tam přišli. A stařenka říká, já jdu natrhat stařečkový kvítka za chalupu.
1: Uh-huh.
2: Tady máte rybizák, napte se trošku, rybizáček, vínko.
1: Ano.
2: Tak než stařenka přišla, tak my jsme tomu rybizáčkovi utrhli trápečky všechny.
1: Taky v těch 10 letech, jo?
2: Ano, tak nějak to bylo. A já jsem byl, protože jsem byl trošičku jakoby trénovanější, protože jsem tati neměl vinohrad a měl sklípek a všechno.
1: Uh-huh.
2: Ale Luboš je z města. Ježinko, tento odskákal, museli jsme se stařenkou dovést domů. A já jsem dostal takovou facku, maminka přišla.
1: Já ještě pálíš do teďka, ještě víc.
2: Pát, takovou bombu, tam mě hlava se mi otočila. Říkala, ty jsi takový plbec, víš, že on nemůže, nemůj to,
1: jo.
2: A ty ho ožereš. No tak prostě to dopadlo.
1: Ale vy jste věděli, že to je jako víno, vy jste to věděli.
2: No tak jasně, stařenka to viděla taky, tak ryby záček.
1: Jo, takže si máte cucnout.
2: No jsme si cucli, no tak ono bylo takové sladěnké a dobře se to pilo a
1: Olinku,
2: no,
1: já ti řeknu, že můj bratr chodil asi do třetí třídy a když přišli rodiče z práce, tak on si psal úkol a maminka k němu přišla, teď ho chtěla pochválit, tak kouká, že mu jdou řádky jako z kopce, jo? Že mu jdou šikmo. A teď ucítila něco a říká, co si pil? No tu šťávu, co byla v lednici, on si myslel, že to je šťáva, chutnalo mu to. No normálně byl úplně hotovej, ti řeknu.
2: No, tak
1: pak usnul a spal až do samého rána, ale do dneška
2: to
1: se to teda
2: zkušenosti, ale když to tak vezmeš. No.
1: Ale víš, jak vypadal ten úkol? Já to no, do dneška vidím, jak mu šlo všechno z těch linek dolů a samozřejmě ten odér z něj šel, že naše omývali. Olinku, děkuju za vzpomínku teda. Asi se uslyšíme v písničkách na přání, veď?
2: Přesně tak.
1: Dobře, tak se budu těšit. Ahoj zatím, děkuju.
2: Ahoj.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz. Na vás bylo vždycky radost pohledět. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, možná máte doma vnoučata nebo prostě děti, máte na prázdninách a třeba si někdy taky vzpomenete na svoje prázdniny, když vy jste byli dětmi, tak o tom si můžeme povídat celý tento víkend na Country Rádiu ve víkendovém pokecu, nejkrásnější prázdniny vašeho dětství. Já jsem říkala, že už jsem byla na táboře hned v první třídě, ale že jsem to tam probulela, ale o to raději vzpomínám na to, když jsme s rodiči vyrazili se stanem k vodě, taťka nakoupil rybářské židličky, ešusy, vláčeli jsme plynový vařič, maminka pro všechny vařila léčo třeba, stanovali jsme u vody. Na co vzpomínáte vy? Country Radio písničky? O, to zapovídám, ne písničky. Pokec. Dobrý den. A tam má někdo moc nahlas rádio, slyšíme se 10krát. Dobrý den.
2: Ano, já už odkážem od rádia, já i tu školu, dobrý den.
1: Dobrý den. Malinko se stlumte, malinko.
2: Ne, já jdu pryč do toho rádia, ale či. Abych to neslyšel.
1: A kdo voláte? Kdo volá?
2: Všechno nejlepší, je krásný počasí tady, nádherný, žádný obláčky, jemný. A mám takovou jeden krásnou příhodu, když jsem začínal na vandru.
1: Ano.
2: Ve 13 letech byl jsem na Bíčí skále, ale byl to úplně nádherný, ale bohužel mě museli od tam odnést, protože napájeli mě kořálkou.
1: Ne, je to téma, jsme tady jaksi nakopli před chvilinkou, takže by to bylo ne víno, ale kořálka, kolik vám bylo?
2: To byla kořálka no. Zelená tenkrát. Tenkrát to byla zelená, to bylo, to bylo v 68. roce.
1: A kolik vám bylo?
2: No, bohužel 13 teprve.
1: No, nebo už. No, jak to dopadlo? Dopadlo
2: to dobře, když mě dovezli dom, položili mě do postele a maminka říká, Vlasíčkovi říká, co Vlasíka kopil? No ne, on pil jenom kofolu. No jasný, no já jsem pil jenom kofolu.
1: A pak už jste si dával pozor, nebo ne?
2: Ne, v té době nejsou žádný alkoholik, když teď momentálně piju pivo, ale je to v pohodě.
1: Ano.
2: Ale psal bych si těm čundákům ještě na té Bíčí skály, oni už polovička z nich nežije, bohužel, no, jsou starší jak já, že, no. Ale jinak všem čundákům jako, a co to, na Moravě nebo v Čechách,
1: ano.
2: Můžete zahrát písničky Čusko,
1: Píte vodu, že jo?
2: Vodárka nohavice.
1: Píte vodu. Takhle, vy jste Vlastík, že jo? Jsem pochopila.
2: Ano,
1: Vlastíku, dá se říct, že to nejsou písničky na přání, ale já ji zkusím najít, za chvilinku ji třeba zahraju. Jenom jsme neslyšeli, jestli vám bylo špatně a jak hodně vám bylo špatně.
2: Nebylo mě špatně, já jsem to jako přežil jako tak nějak.
1: No tak to jste dobrý. My jsme se jednou v Maďarsku nebo v Rumunsku u moře v noci zahřívali rumem, protože se nějak ochladilo, to už je teda hodně dávno, ale dobře mi nebylo. Já mám pro vás kafe, já mám pro všechny, kteří to kdy přehnali, pátý kafe, to by mohlo zabrat, a pak tu vodu, jo? Vlastíku, opatrujte se.
2: Ne, radši tu vodu, to pátý kafe od něho nechci od Porkáča.
1: Ne, to není, to je od Míši Horáka, od Michala Horáka. Vy asi neznáte, tak já už ji pouštím, jo? A za chvilku tu vodu. Ano?
2: Dobře, děkuji, Česko, dobrý a mějte se krásně, že tady je nádherně, takže...
1: Vlastíku, opatrujte se, díky, že jste zavolal. Za chvilinku servíruju tu vodu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu,

0: Country počasí.
1: Zítra je neděle 19. července, má být oblačno až zataženo, občasný déšť, přehánky, bouřky i silné. Odpoledne a večer by měly srážky přestávat. Teploty 17 až 21, jako v západní polovině Čech, jinak jinde 25. Na Moravě ve Slezsku až 30, na horách 16. Povane slabý, mírný vítr, v bouřkách samozřejmě zesílí. Při silných bouřkách se místy vyskytnou nárazy větru kolem 70 km v hodině a také intenzivní srážky nebo kroupy, zejména v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku.

Věra Martinová v úvodu další hodiny odpoledního vysílání na Country Radio s Půlnočním sluncem z CD Půlnoční slunce z roku 1992. Pěkné odpoledne, 16 hodin 6 minut, zdraví vás Jitka, za hodinku už vlastně poběží písničky na přání. Můžete objednávat ještě na SMS bráně 720 00 11 11. Dnes kromě toho, že má svátek Drahuška, Drahomíra, Drahomír, tak mimo jiné je taky Mezinárodní den zmrzliny, už jsem to zmiňovala. Jestli byste si chtěli připravit nejdražší zmrzlinu na světě, tušky, papíry, teď to tady pojede, budu diktovat. Nejdražší zmrzlina na světě podle Guinnessovy knihy rekordů je japonská zmrzlina Kelato. 130 ml vás vyjde v přepočtu na 140 tisíc korun. Tak proč si nedat dva kopečky, že? Tak z čeho je vyrobená? Můžete si psát, jestli si chcete doma vyrobit tuhle drahou zmrzlinu, tak promlsali. Kvalitní smetana, několik druhů vyzrálých sýrů, bílé laníže, kousek jedlého zlata a speciální ingredience, a to je materiál, který pochází údajně z výroby sake. Takže zkuste vyrobit, teda pokud máte to jedlé zlato.

Chystáte se na víkend a nevíte, jestli uslyšíte Country Radio i tam? Mrkněte na www.countryradio.cz. Najdete tam mapku s přehledem kmitočtů, na kterých Country Radio vysílá. Proč nebýt na příjmu, když to jde?

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak jsem moc ráda, že právě téma na Country Rádiu vám vlastně přivodilo vzpomínky na vaše dětství, na vaše prázdniny, voláte, vzpomínáte, aby se nám to nezvrhlo v pití toho alkoholu, ale uvidíme, co má na srdci další posluchač. Dobrý den, Country Rádiu písně.
2: Dobrý den, Jituško.
1: Kdo se dovolal?
2: Tady Sáňa z Prahy, strašně.
1: No, Stáňa, vítejte, vzpomínáte na prázdniny, na které?
2: Moc, já jsem měla krásný prázdniny jako vy. Uh-huh. Měli jsme vařič Primus, jezdili jsme k vodě.
1: Ano.
2: Byl stan jak psí boudička, žádná podlaha, nic, tam se dalo seno jenom. Uh-huh. A jezdili jsme, vám řeknu, Štěchovice, Slapy, Vrané, Davle, Županovice, Dobříš. Uh-huh. A taky jsme byli Dolní Kralovice, Hulice. Uh-huh. A na Slapech můj tatínek, protože oni byli motorkáři,
1: ano,
2: tak na Slapech chytili dva sumce, jeden měl 27 kilo a jeden měl 25 kilo.
1: Co jste s tím udělali?
2: No, oni to ten, já už si to, mě bylo asi 8 let v té době, ale mám pocit, že to dali někam do rybárny, do nějakého toho kombinátu, jako, že to tam odvezli.
1: Takže se zpracovalo, prostě se snědli.
2: Ano. My ne, my jsme to nejedli, ale oni to na něco použili tenkrát. To se takhle dalo dřív dělat. Dneska to mám vnuka, který chytá ryby a ten to vrací zpátky do vody, jako.
1: No, ale to je takový hezký trend, jenom jo, tak prohlédne
2: tu rybu. Ale Jituško, to byly nejhezčí prázdniny. V lese tekla studánka, běhaly tam ještěrky, takový černý broučci, mech, kapr, to se vůbec už nedá. A strašně ráda na to vzpomínám, to byly nej... A taky rodiče chodili ještě v sobotu do práce, i když dneska taky se chodí. Ale to byly státní podniky a
1: prostě
2: pracovalo... Dnes
1: je všechno úplně jinak, že jo?
2: No. Ale měla jsem to samý jako vy. Vařič Primus, kotlíky, ešusy. Nádherný.
1: Naši právě koupili takže... takové ty skládací židličky rybářské. Já jsem teda tenkrát nevěděla, že jsou rybářský, ale pak jsem to zjistila.
2: No, ano, to měla... Bylo to takový pruhovaný plátínko a dřevěný,
1: dřevěná
2: konstrukce. No.
1: Tak my jsme měli kovovou.
2: A my jsme jezdili a hodně teda ty Županovice a tady, tady ta strana prostě, ale krásný to bylo v těch Kralovicích. A já mám na vás prosbu. Zahrála byste mi, táhnu se jak těsto štrudlu, tam je od Dolních Kral.
1: No, já jsem právě připravila
2: červenou řeku. Oni dopoledne hráli, oni dopoledne dávali písničky, že když se někdo dovolá, že může.
1: No to právě Petr tady zlobil, bych řekla.
2: No, protože
1: to není na písničku, že jo? To je povídání, ale nicméně tam štrudle já někde upeču, počkejte.
2: Já to je krásná písnička, jí mám ráda. A potom mám ještě ráda tu Fialinku teďko, tu novou od Mirka Palečka, tak to je jedno.
1: Tak vy jste ta Stáňa, která si o tu Fialinku píše.
2: Jo.
1: Dobře, tak dáme štrudel.
2: Já jsem měla, ještě vám řeknu, my jsme měli výročí 60, ale už nemám manžela, ale měli jsme 16. tak děti mi nechali, vnuk mi nechal, poslali jsme mu do nebíčka a měla jsem 80. a to mě taky jako hráli, takže oni k vám tam hodně píš. A já jsem, tohle, co jste udělali, to je úžasný.
1: Myslíte ten může člověk... víkendový pokec, myslíte?
2: No, ale všechno, že můžeme volat na ty písničky, to nikdo nemá. Na přání a opravdu, a já se vždycky dovolám, já jsem hrozně spokojená.
1: Tak to mě těší a vyřídím dál, samozřejmě. My máme celý víkend
2: písniček
1: na přání. Vždycky úplně ten první v měsíci.
2: Ano, to vím, to já taky volám.
1: A teď jsme zavedli ten pokec a bylo úplně jasné, tak samozřejmě, že jsme taky dali písničku na přání, ale pak se to nějak zvrhlo a vypadalo to, že všichni chtějí jenom písničky na přání, jakoby mají pocit, že je víkend písniček na přání. Tak jsme to trošku malinko upravili a myslím, že výsledek je skvělý.
2: A to je jedno, tak jestli ne, tak to tam nedá, ale tohle mám ráda.
1: Už jsem to upekla.
2: Ať se vám daří, mám všechny moc, všichni jste úžasný.
1: Vyřídím, Stáňo.
2: Kačenka a Vladimír, všichni. Děkuju moc, děkuju.
1: Opatrujte se, hezký den.
2: Vy taky.
1: Ano.
2: Děkuju. Ano, naschle.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, máte-li chuť, tak nás čeká ještě jedno takové zastaveníčko u vzpomínek na prázdniny vašeho dětství, na ty hezké vzpomínky. Zvedám telefon, dobrý den.
2: No ahoj, Jituš.
1: Kdo pak Karlík. Se dovolal? A? Karlík.
2: Karlík.
1: Víte?
2: Poslouchej, Jituš.
1: Poslouchám.
2: Já ti musím něco říct.
1: Ano.
2: Protože ty jsi mluvila o tím, že to furt o tím alkoholu.
1: No, tak co?
2: Já netýkal se to mě, ale týkal se to jednoho klučiny od nás jediný, on byl asi o 4 tam mladší, jak já.
1: Ano.
2: A oni, když vyšli kluci, tam jste vyšli druhou třídu.
1: No.
2: No tak si nakoupili nějaký toho jabčáka, ty já to stalo 8 korun litr a slavili prázdniny.
1: To se dokonce i v drogerii prodávalo, že jo?
2: Ne, to se prodávalo normálně v obchodech, normálně to bylo. V drogerii bylo takové to balagilo a tady ty těžký, jo, ale to bylo obžejný a blečný.
1: Karle, a ty to vyprávíš, jako kdyby si mezi nimi nebyl?
2: No nebyl, protože já jsem asi o 4 nebo 5 let starší, jak oni.
1: Jo, jo. Takhle, ty už si jel jinou ligu, dobře.
2: My jsme slopali z jinou parto. No ne, ale tady jde o to, že tomu klučinovi, on už teda už je několik let není mezi náma, bo se to zde z ruky. A jak si usnul. A když ho tam našli, tak mu zavolali záchranku. Protože teda za komunistu ti doktoři neviděli, co s kým, jako když tohle, tak ho odvezli na záchytku. Takže v 8 letech byl poprvé v životě na záchytce.
1: V 8 letech na záchytce. Já bych teda věděla ještě o jiném rekordmanovi, ale to necháme se na nějaké jiné téma. A co rodiče?
2: Prosím?
1: Co rodiče?
2: Jeho rodiče, a tak oni ti rodiče, no tak kluku nadávali, ale co mohli dělat, že jo. No.
1: Jo. Takže ty si nám to, Karle, zase zpátky zvrhnul tomu alkoholu, ale a ono těm dětským prázdninám se taky tak nějak vyskytne, třeba nechtít, že jo.
2: No, když zase, jestli říkáš, co se mládí naučíš, že jo.
1: No a já myslela, že přidáš nějakou svojí příhodou, jako co to by, nebo takhle, na co rád vzpomínáš?
2: Hele, Já jako takhle s rodičama jsem si za dětských let třeba moc dovolených neužil, protože naši stavili barák a toho, tak by jsme byli jednou v 10 letech třeba, jsem byl na Čertových kamenech, tam Jeseník a okolí, jo. Uh-huh. Takže to byl pro mě zážitek, no a pak když jsem začal jezdit v těch 16-17 letech s klukama na Vandry, tak to jsem si užíval.
1: Jo, a hraješ na něco, hraješ na kytaru, písničky?
2: Hele, když si zamlada jsem trošku zkoušel mandolínu a tenorový banjo, ale už jsem to leta nedržel v ruce.
1: No vidíš. Ještě, že je Country Radio a ta vzpomínka se vrátila, najdi mandolínu, najdi banjo a můžeš probrnkat dnešní večer.
2: Ale já vím, kde to visí, jenomže pracky zrušný, děravý.
1: To je výmluva, Karle, jak jsem říkala před chvilkou Pavlovi, sežeňte kytaru, banjo, mandolínu a můžeme zahrát do vysílání. No ale jsem ráda, že jsi si s námi zaspomínal.
2: Tak dobře, Jituš, přijedeš a zahraj si se mnou.
1: Dobře, tak před světky.
2: Na Moravu to máš kousek, no.
1: No jasně. Tak díky za tvoji vzpomínku, přeju hezkou sobotu a hlavně hezké léto se vzpomínkami
2: na dětství. Jo, prosím tě, Jituš, kdybys tam nahodila příští nedělu,
1: co?
2: Tak Pedro z Karabiny má narozeniny, má 70, tak se na něho vzpomeňte.
1: No, bude lepší, když napíšeš, jo?
2: Jasný.
1: Napiš, budu tady, napiš.
2: Jak Jirásek. Tak jo.
1: Dobře, ahoj, děkuju.
2: Ahoj, díky.

0: Pěkné odpoledne, díky, že jste volali k tématu, k pokecu víkendovému. A je taky pravda, že spousta z vás se nevešla, tak se budu těšit, že to, co se nevešlo dnes, využijeme z toho určitě zase zítra, dopoledne s Petrem a já se budu těšit zase odpoledne o 13. hodiny. Teď je 16.57, takže na spadnutí jsou písničky na přání.
1: Sedí to pič u pijána, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla, stále více fortelně. Zatím

0: slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Country počasí.
2: Zítra čekejte oblačno až zataženo, občasný déšť, přehánky, bouřky i silné. Odpoledne večer by měly ustávat. Teploty 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku až 30, povane silný západní vítr.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Vítejte v písničkách na přání, v pořadu, který víceméně si tvoříte sami, tím, že objednáváte písničky pro ty, které máte rádi. Jinak nejlepší je objednávat v předstihu, abyste měli jistotu, že se vaše písnička vejde přes webové stránky www.countryradio.cz nebo pište na studio@countryradio.cz a do předmětu napište datum, kdy chcete nechat zahrát. A nebo na poslední chvíli tady slouží SMS brána 720 00 11 11. Zdraví vás Jitka, zdravím všechny drahušky a drahuše a drahomíry, kteří a které mají dnes svátek. Vaše jméno je slovanského původu a my přejeme všechno nejlepší, jakož i vám všem, kteří jste se narodili jako radci 18. července. Hlavně hodně zdraví, ať se daří, opatrujte se. No a jdeme rozdávat písničky, o které jste si napsali. Milé Country Radio, prosím, zahrajte našemu kámošovi Filipovi k dnešním narozeninám jeho oblíbené copáky, a to písničku Koulí. Pohodovej život a spoustu pěkný muziky přejou a na zdraví připíjejí a na dodatečnou oslavu se těší rajdlíci. Tak Filipe, všechno nejlepší. Dobrý den, milé Country Radio. Prosím o písničku pro svého manžela, Dana Tichého ze Starého Kolína, s přáním všeho nejlepšího k jeho 50. narozeninám. Vše nejlepší mu přejí jeho žena Klára, Sofie, Naty, Růženka, Milan, Sapka a Šája a posílají písničku Růže z papíru.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničky na přání do Country Rádia si můžete i volat. Kdo pak se dovolal, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
1: Co to bude?
2: Tak třeba písničku Je to tak krásný od Slávka Janouška.
1: Ano, a pro někoho?
2: Bude to pro všechny oslavence tohoto týdne, jakože jich bylo hodně, ať už Markéty, Karolíny, Jindřichové, Lušové, Martiny, prostě všem
1: Luboš byl taky.
2: Luboš samozřejmě taky a taky pro nás, kteří jsme si nemohli poslechnout včera večer a dneska kolem poledního Country Radio, neboť byl asi nějaký výpadek na Chotěbořském vysílači 130.
1: No, ne. Tak proto dáme písničku, je to tak krásný. No. Dobře, Mirku, tak jdeme na to a zase zavolejte, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se zatím naslyšenou. Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku Promovaní inženýři k narozeninám Paulovi Rambašovi do Holandska s přáním hlavně zdraví a pohody. Poslouchá Country Radio na internetu a přání posílá Jana z Neratovic. Tak Paula, nebo Paula, taky moc zdravíme, písnička za chvilinku.
3: Je to tak krásný, být starý, zdravej.

Pěkné odpoledne, posloucháte písničky na přání na Country Radio. Ahoj, Jitko, dnes máš prodloužené písničky na přání a já bych si přála písničku Jdi spát vzhůru do skal. Víš, já docela často vzpomínám na kamaráda Františka Šťastnu a třeba, že to již sám neuslyší, tak bych chtěla zahrát právě pro něj tuhle písničku. Tolik let vysílal zejména Toulky s Frantou, kterého jsem s nadšením poslouchala a který tolik teď moc chybí. Tak pojďme na něho vzpomenout a posíláme mu písničku do nebe. Zdraví Milka. Všichni souhlasíme a moc ráda zahraju. Krásně napsáno, Milo.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Ahoj. Prosila bych zahrát pro manžela Jirku cokoliv pro uzdravení po operaci. Díky, Ivana. Hodně zdraví, Jirko.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání můžete taky volat. S kým mám tu čest? Dobrý den.
2: Příjemný podvečer, volá Soňa ze Spořic.
1: Vítejte. Uchum. Jakou písničku?
2: No, písničku asi nechám na vás, ale já bych chtěla pro svého syna k zítřejším narozeninám. Hlavně zdraví. Hlavně to zdraví, protože to je důležitý v životě.
1: To je, a já mám vybrat písničku nějakou honem rychle, ano.
2: No, jako tam prostě dejte, on to stejně asi slyšet nebude, nevím, ale já bych prostě chtěla, aby ty mladí si to mezi sebou řeknou, když to někdo uslyší, tak mu to určitě řekne. Aha. A chtěla bych hlavně to zdraví mu popřát.
1: Dobře, tak to my se připojeme, taky přejeme všechno nejlepší. A že bych dala třeba textmeny takhle rychle?
2: No, dejte, to je super.
1: Ano, už jsou tady, všechno nejlepší. Naslyšenou.

Posloucháte písničky na přání. Prosím, pošlete písničku Alence a Marketce a kamarádce Drahušce k svátku. Cokoliv od Kennyho Rogerse. Díky moc, Roman.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Dobrý podvečer, milé Country Radio. Přála bych si písničku od Pepy Fouska Zpověď důchodce pro mého milovaného Martina a Marušku a všem posluchačům Country Radio. A Hojtko, prosím, zahraj něco pěkného od Jindry Malíka pro dobrou náladu. Díky, Ivana.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně.

v tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apu.

0: děložere a sanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muzeum.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničku si můžete taky zavolat. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: No, Jarda z Karlštejna. Dobrý čas. Dobrý den.
1: Je strašně špatný spojení, omlouvám se. Zvedám telefon jiný, dobrý den.
3: Dobrý den, Jitko, Pedro, Bratislava.
1: Dobrý
3: já už
1: den.
3: Jsem si psal se z SMS bránu, ale když jsem na drátě, tak by jsem požádal o okos.
1: Okoř, ale psal jste si, koukám o jinou, ale to nevadí samozřejmě.
3: Jo, ale tak dáme si okoř.
1: Jo, na okoř je cesta jako žádná cesta. Ne, nebojte,
3: ano.
1: Nebojte, nebudu zpívat já, nebojte.
3: Ale můžete, klidně, já budu s váma.
1: Dobře, tak kde máme? No vidíte, teď mi to zrovna hodilo. Za chvilinku vám ji zahraju do Bratislavy, moc zdravím. Naslyšenou.
3: Díky, ahoj.
1: Ahoj, milé Kanty Radio, srdečně vás všechny zdravím a prosím o zahraní písničky Udělej mi křížek, maminko. Tahle písnička mi vždycky potěší, ale i dojme. Moc děkuju, váš stálý posluchač Petr ze Žlebu u Čáslavy.

0: Antri počasí.
1: Zítra čekejte postupně oblačno až zataženo, občasný déšť, přehánky, bouřky i silné. Odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty zítra 21 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30. Povane slabý, mírný západní vítr, v bouřkách zesílí. Pozor, při silných bouřkách se vyskytnou nárazy větru kolem 70 km v hodině a taky intenzivní srážky nebo kroupy, zejména na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech. Hezký večer.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
4: Do fousu píchnu redko,
3: já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
3: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.

a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Přečtení už není

A tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

0: i na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer. Posloucháte Country Rádio, právě začala druhá hodina dnešních písniček na přání, protože v sobotu vysíláme písničky dvouhodinové, to znamená v 17 hodin je začátek, teď je krátce po 18. až do hodiny 19. hrajeme k vašim oslavám, svátkům, narozninám. Zdraví vás Jitka, no a už se dívám, jaké tady mám další objednávky. Milé Country Rádio, prosím zahrajte tatínkovi k narozeninám písničku Blízko Little Bighornu, od Jamíny nebo Jasmíny, je tady jenom od Jamín, tak zcela určitě tatínek bude vědět, pokud poslouchá Country Radio, kdo mu písničku objednal, a my přejeme všechno nejlepší. Milé Country Radio, prosíme o písničku Nechtěj to lásko pro všechny posluchače, kteří měli rádi Pavla Primera, kterému by letos bylo 80 let, ale bohužel skoro už 11 let hraje a zpívá v muzikantském nebi. Děkuju, Jindra z Tábora. Ahoj všem do Country Rádia a všem posluchačům. Zahrajte nám všem prosím tajný přání od copáků, aby se všem nějaké vyplnilo, a taky pro krásný podvečer s díky mýval s rodinou. Tak ráda plním, hezký podvečer, hezký poslech.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

a tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

ticho a jen tam, tam duní nad krajem. V oblaku prchu mizí Siouxův vítěznej kmen.

Pěkný podvečer, posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Zdraví vás Jitka, mám tady další spoustu objednávek, tak pojďme na to. Nejmilé Country Rádio, zahrajte Mary, včera měla svátek, severní vítr, děkuju, hřib. Ahoj Jitko, prosím tě, zahraj zpěvačce a skladatelce Martině Trchové, která se u nás pohybuje na pomezí folku a jazzu na hudební scéně, skladbu od Vabyho Daňka Fotky. Měla včera jmeniny. Třeba jí tato gratulace potěší. Moc zdraví, kytarista Fejkl. Zdravíme Martinu, všechno nej. Ahoj Jitko, teď o víkendu jsou tématy krásné prázdniny, tak zahraj třeba Já zas jak dřív, to by byla písnička, která by se k tomu hodila. Moc děkuju, Lída Beroun. Lépe bych nevybrala. Yeah.

0: Radio.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: kolem nás.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady jsou písničky na přání, kdo pak se dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olda Vysočina.
1: Vítejte.
2: Prosím pěkně, jestli bych si mohl přát zahrát písničku pro svoji milovanou ženu.
1: Ano.
2: A měl by to být Kenny Rogers a Dolly Parton a jejich písnička We've Got To Know. Přáním pro moji ženu i pro mě, aby jsme ještě i my spolu pročili spoustu dalších nocí pěkných.
1: Tak, měli jsme malé výpadky, snad to dám dohromady, oběma vám blahopřeju a moc zdravím. Dobře, dojďte, naslyšenou.
2: Díky, Hanse.

Dobrý den, posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Chtěla bych zahrát Už vyplouvalo Jambí pro našeho kamaráda Jirku Sirku, milé Country Rádio, a pro jeho ženu Oli Ojlovou. Moc děkuju, Míša z Černého Vola. Moc zdravím.

Tolik dnešní písničky na přání, ty další zase zítra na Country Radio úderem 17. hodiny. A jak vlastně bude zítra? Zítra je neděle 19. července. Čekejte od rána postupně oblačno, zataženo s občasným deštěm anebo přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer budou od západu srážky ubývat. Teploty na západě Čech zítra 17 až 21, jinak jinde až 25. Na Moravě a ve Slezsku až 30, na horách kolem 16. Povane slabý vítr, v bouřkách zesílí. A pozor, při silných bouřkách se místy vyskytnou nárazy větru kolem 70 km v hodině a ojediněle taky intenzivní srážky nebo kroupy, zejména v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku. Teď vás čeká večer s Country rádiem a s muzikou, kterou máte rádi. Loučí se Jitka, díky za pozornost, mějte se hezky.

dodatek, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat lidský.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 21. července od 7:30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Amfolk Fest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Půlčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem For Folk, Gabriela, Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundy zelený vystoupí v pátek 24. července v 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Poutníci tam zahrají písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka a Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Web Tigert Dua v Únětickém pivovaru. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Rádio uvádí 108 let trampingu s Petrem Třebickým.

A je to tady zase. Pokud budete mít chuť a náladu, můžete poslouchat pořad, který pro vás vytváří Petr Třebický a ve kterém není nouze ani o mluvené slovo, ani o muziku. Obsah? Nejprve musím prozradit, kdo v minulém pořadu zpíval písničku Na hradě okoří, a posléze dokončím naši americkou anabázi. Předpokládám, že zpěváka, který zpíval Na hradě okoří, jste všichni poznali.

0: Tony Brich, rodilý Žižkovák a jazzman, byl legendární postavou českého sketu, možná zakladatelem nového stylu tohoto žánru v Čechách. Jazzu se věnoval už od mládí, přesto, že jeho otec Antonín Brich, mimochodem král harmonikářů za první republiky, ho zapsal do houslí a chtěl, aby se věnoval hudbě na tento nástroj. Navzdory otci si vybral jazz a basu. V roce 1967 založil s Václavem Fialou a Františkem Hrůzou Steamboat Stompers kapelu, o které ještě nevěděl, že se mu stane na příštích 40 let domovem. V roce 1968 do kapely přibyli Jiří Kadlus, trubka, Jaromír Louis Konůbka, klarinet a další kluci, kteří se vrátili z vojny a Steamboati začali hrát o 106. Už za rok jim vyšlo první a dnes už legendární LPčko. Tony neuměl jazyky a nebavilo ho drillovat texty a tak prostě začal sketovat. A to tak výjimečně, že německý tisk o něm po mnoha vystoupeních v tehdy západním Německu psal jako o králi českého sketu. Co je to sket? Jazzový zpěv, sket singing, vokální improvizace v jazzu, při níž zpěvák místo slov používá různé nesmyslné slabiky a zvuky. Pustím vám malý kousek, abyste si udělali představu.
1: Get in the sun, the boy. Hey, did it up, huh?

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Ačkoliv naspíval nezapomenutelné duety s Evou Olmerovou, Jitkou Vrbovou, Janou Koupkovou a mnoha dalšími, stal se frontmanem, duší a srdcem Steamboat Stompers a nikdy na svou kapelu nezapomněl. Opustil ji až po dlouhé nemoci prvního jarního dne roku 2007. Bylo to smutné jaro.

0: Ahoj!
1: Ale zpátky do Ameriky. Ať už konečně dorazím, to naše putování. Zamávali jsme Los Angeles na rozloučenou a vyrazili směrem západním. Čekala nás dlouhá cesta do texaského Houston. Ale čas jsme měli a tak jsme si říkali, jak pak asi vypadá Vegas. A když se ukázalo, že ono proslulé městečko je nedaleko, nějakých pouhých 435 kilometrů, naše palce vylétly do vzduchu a bylo rozhodnuto. Las Vegas. Dorazili jsme k večeru, já měl směnu u volantu, ale najednou všude zaplály světla a já musel povolat k volantu zástupce, protože jsem částečný daltonik a tím vodopádem obtížně rozeznávám barvy. A na mě zíralo asi milion různobarevných světelek a nepoznal bych ani semafor, ani červenou. Dojeli jsme do centra a uspořádali schůzi, co teď. A domluvili jsme se, ať každý si jde, kam ho to láká, a sejdeme se ve dvě v noci v hotelu Golden Gate u rulety. Yeah.

0: Léto s Country rádiem.
1: Já jsem se rozhlížel, kam bych se vrtnul, a do oka mi padl pultík, kde se prodávala zmrzlina. Tož jsem si poručil čokoládovou a byl jsem lapen. Takovou jsem ještě v životě nelízal. A tak jsem si vždycky našel nějakou atrakci, jako třeba házení kostkama. Chvíli jsem na to koukal a pak mazal pro zmrzlinu. Nebudete mi to věřit, měl jsem jich tolik, že už jsem nemusel večeřet. Co se týče herny, bylo zajímavé se dívat na tváře gamblerů, ale za chvíli se toho mrzí. Procházel jsem se městem a každou chvíli se něco dělo. Cirkusová čísla jen tak na chodníku a spousta pouličních muzikantů, z nichž někteří byli bezesporu virtuózové. Až jsem z toho byl perplex. Do hotelu jsem dorazil v 2:30 a nebyl jsem první. Vašek Weber už zkoušel krmit ruletu. Povídal něco o červené a černé a že u toho se určitě vyhrává. Mezitím docházeli ostatní. Vašek pořád ještě krmil a my jsme z toho měli legraci. A dělali jsme docela randál. Načež přišel nějaký člověk a pozoroval nás se založenýma rukama. A já jsem říkal partě, hele, to je hlídač a marně přemýšlí, odkud jsme. Načež řekl perfektně s lehkým pohrdáním, Češi, obrátil se na obrtlíku a odešel.

0: Tak jsme se sebrali a ještě v noci jsme z Las Vegas vypadli, abychom stihli východ slunce na Grand Canyonu. Byla to nepopsatelná nádhera, ale jsem si vědom, že už máte dost nepopsatelných nádher. A tak vám jen řeknu, že jsme se vypravili na jednu z nejdelších tras. Vzdálenost Las Vegas-Houston 1470 mil, neboli 2366 kilometrů. Čistá doba jízdy autem trvá zhruba 21 až 26 hodin. Ale my jsme hoši očkovaný satanem, jak zpíval Tony Brich, a tak to musíme zvládnout. Nejkratší cesta je přes Arizonu. Tam je celý rok docela teploučko. Ale cestou z rádia jsme se dozvěděli, že středozápad postihla mimořádná tepla. Ale co se dalo dělat? Odstartovali jsme. Asi po 300 kilometrech nám došla voda do chladiče. Naštěstí to nebylo daleko benzinové pumpy, tak jsme si střihli a vyšlo to na Láďu Moravu a na mě. Hrdně jsme se do toho pustili a bez ztráty kytičky jsme k pumpě dorazili. Byla tam taková masivní tyč a na jejím vrcholu teploměr. Nebudete věřit, bylo na něm 111,2 Fahrenheita, což je 44 stupňů Celsia.
1: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Country Radio.
1: Cesta byla vypečená téměř doopravdy. Ještě, že jsme byli mladí a nakonec jsme to zvládli na 3-. V Houstonu nás čekali kluci a holky asi z 3 trampských skupin, ale normální koncert nebylo možné udělat. FIFA, takto šerif místních trampů, to pojal jako oficiální potlach na jeho obrovité zahradě. A tak se také stalo. Pro zajímavost, v 1 po půlnoci bylo ještě 31 stupňů Celsia. Ale dovolte mi malou odbočku. Můj starší syn Tomáš žije v Kanadě, ve městě London, a se svým kamarádem Mirkem Vonkou sedli v roce 2006 do auta a jeli do Texasu na Fort Adamson, kde se konal velký potlach. Dorazili k večeru, absolvovali táborák a nad ránem zase sedli do auta a odjeli domů. Hou, domluvil jsem. Já!

Čekala nás cesta do Nashville. Chtěli jsme ještě počkat, jestli se to ďábelské počasí neumoudří, ale neumoudřilo, takže nezbylo, než vyrazit. Nashville byl náš hlavní cíl, protože tam nás čekal koncert. Ten se odehrál na obrovském baseballovém stadionu, ale to strašidelné vedro se už vyřádilo. Koncert byl parádní a pořadatelé byli nadšení. Pozvali nás na slavnostní večeři a oznámili nám, že druhý den máme vystoupení v televizi. A to tedy bylo něco. Jenže tím naše působení v Nashville končilo. Ale nekončil náš pobyt v Americe.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. 108 let trampingu na Country Radio.
1: Protože jsme přišli o první celosvětový potlach na Yukonu, pozvala nás toronská parta na jezero Nipissing. Kanadští trampové okolo Toronta si koupili ostrov. Asi 400 kilometrů na sever od Toronta je velké jezero Nipissing a na něm je několik ostrovů různých velikostí. Honza Havlík vyčuchal, že na jednom ostrově jsou dokonce chaty a celé je to sakum prásk na prodej. Toronský šerif Pavel Vimpy Nebeský dal dohromady všechny trampy, aby se dohodli, jestli celý ten ostrov koupí. A stalo se. Nepamatuji se, kolik těch chat tam je, ale pamatuju si dobře jejich poradní chatu. A to hlavně pro toto. Už doma si Franta koupil ruskou kytaru za 120 korun a k tomu dlouhý hřebík. A tím hřebíkem jsme danou kytaru za zpěvu indiánských pohřebních písní přibili v chatě na stěnu. To proto, abychom už nikdy nemuseli sahat na nic z té hrůzné země. A ještě jednu malou odbočku. Když jsme loni v září měli slavnostní koncert v Lucerni, přišla za mnou taková starší paní a ptá se, já jsem přijela z Toronta a jezdím na Nipissing, pamatujete si na tu kytaru na zdi? A já na to, že samozřejmě. A ona na to, tak ještě tam je.
2: To máš, holka, těžký. Když se kácí dřevo, tak musí být i to. Sezona pro nás dřevodobce začíná už zítra. No, tak nebuď smutná.

Vyrazili jsme na Nipissing. Nevěděli jsme, jak se k tomu postavit. Někdo říkal, že tam je spousta komárů, ale někdo zase, že to není pravda, že komáři jsou tam jenom dva, Jirka a Karel, a ti prý po dobu naší návštěvy budou mít dovolenou. A tak jsme jeli. Ostrov je docela veliký, protože je na něm 12 standardních chat, jak jsem se už dozvěděl, a jedna veliká zvaná poradní chata. A příroda kolem byla nádherná. Hned první večer jsme v poradní chatě uspořádali potlach, protože venku se čerti ženili. A bylo to prýma. Téměř všichni domorodci byli naši kámoši z Česka a tak se víc krafalo, než hrálo, protože místní chtěli vědět, jak to u nás teď vypadá. A občas i slzička skápla. Zkrátka, bylo to fajn a hezké a pohoda.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Strávili jsme na Nipissingu 5 dní. Než jsme tam jeli, říkali domorodci, že tam se nechodí na ryby, nýbrž pro ryby. A byla to pravda. Jenom s těma komárama to nevyšlo. Zřejmě nás chtěli vidět všichni a vzali si sebou asi 10 000 kamarádů. Já jsem učil štiky plavat, Vašek Weber se málem utopil, když se vydal z kánoji na otevřené jezero a jeho nebezpečné větry. Já jsem měl hezký zážitek, ale nejsem si jist, jestli už jsem ho někde vyprávěl. No ale vám tedy určitě ne. Bloumal jsem očima po jezeru a všimnul si jakéhosi velikého ptáka, jak přistává na strom, který stál v jezeru. Tak jsem honem skočil na kánoji a pádloval ke stromu a najednou jsem si všimnul, že po mé pravé straně asi tak 2 metry mydlí bobr a nepřívětivě se na mě dívá. Takhle jsme vedle sebe plavali, až milý bobr na mě zaprskal a otočil se pryč. Jo, a ten pták, to byl říční orel, ale ten se na mě díval tak, že jsem na něj zaprskal já a on majestátně odlétl.

Vrátili jsme se do Toronta a navštívili jsme Wimpyho a jeho rodinu. A konečně i George Faladu, který předtím nebyl doma. George nám ukázal mnoho zajímavostí největšího kanadského města a pak jsme se šli podívat do Masaryk Townu, kde jsme měli druhý den hrát. Všechno bylo připravené, koncert byl velkolepý, konal se v nádherném parku, počasí bylo příznivé a obecenstvo také. No a to už je konec mých vzpomínek na velký čundr skupiny KTO s Valdemarem Matuškou a Olinkou Matuškovou po Spojených státech. V roce 1983 jsme byli v Nashville po čtvrté, ale to už by na vás bylo moc. Ještě je zajímavé, že na Silvestra 1981 opustil tuhle republiku Láďa Morava a v roce 1986 v srpnu manželé Matuškovi. Ale Manitou k nám byl příznivě nakloněn a tak jsme se v roce 1990 zase sešli a rajzovali po vlastech českých ještě drahně let. Celkem jsme s Valdou a Olinkou hráli 35 roků.

Vážení posluchači, doufám, že se vám moje pořady líbily. Nebojte se, nekončím. Jenom jsem rozhodnul změnit náplň. Jistě jste si všimli, že většina mých pořadů byla staršího data. Protože jsem si říkal, že co je současné, o tom se dozvědí všichni. Ale na starší události se obvykle zapomíná. Budu se věnovat jim. Samozřejmě ne pořád. Chci vzpomínat na muzikanty, kteří nás bavili, a ti mladí o nich nevědí nic. Dostal jsem povolení od autora trimského magazínu a časopisu Puchejř, abych mohl využívat i jejich obsah. Takže se můžete těšit na povídky a básničky převážně trimských autorů. To víte, čundrování po světě s písničkama taky jednou končí. A co se týče muziky a písniček, tam už je to s novinkama taky na zadarmo. Naštěstí máme několik dobrých autorů a doplňovat budu trempírnou a bluegrassem a country a nezapomenu ani na jazz a ba i nějaká ta klasika se najde. Takže budu doufat, že na mě nezanevřete a jdu s chutí do toho.

A kdybyste někdy něco potřebovali, zajděte na kterýkoliv koncert KTO a tam to pořešíme. A těch koncertů by mělo na začátku podzimu být dostatek. Aspoň mi to Jakub Jiroušek slíbil. Jo, ačkoliv času už mnoho možná nezbývá, doufám, že na sklepní dunění ještě vyjde. Váš Petr Třebický. Ahoj.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country.

až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry neuplavou.

síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

Opláděné truhly. Dali mu kus uhlí. Moře zele a bouře sténá. Budeš mít hrob beze jména.

mrtvola bledá, ke dnu cestu si hledá, sám ďábel se tomu chechtá, až mu pěna paty leštá.

Pražců srdce buší. Dálku překonal obou Jim tratí král, dálku pokořil, neměl cíl.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Paťo.
1: Pochřtěná je čert výkopom Santa Marie. Zbrástila už mnohý světaní.
2: Stavěná jen pro dva kusy násilení hned. Celá posádka se musí mě potápět.
3: Doteď bude kapitán.

0: co zná, je jméno Woodcraft.
1: To bylo pořád. Kam tak spěcháš, Trampe kamaráde? Já přijdu za tebou. Přijď jen na malou chvíli. Poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co? Pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

Tyhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouzem táboráku a pustím country rádio. No to je ono. Country rádio.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Povstaňte, kamarádi, budeme jásat a hrát.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech

Má šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí. Daleko má paní v téhle zemi cizí.

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou, že

střeti, komu dám svou ruku, už si pro mě letí. Co mi asi čeká v té budoucí době, až zas narodím se, řeknu jenom to.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

kloní v kempu dřevorubců, žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stih. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jej.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Por nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na pět kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

udělal. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, přikruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze.

pod sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším na dálnici.

0: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
1: Já bych si to chtěl jenom...
0: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
1: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
0: No jo, ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
1: Já vím, že se nenechte rušit, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
0: No počkejte,
1: informaci.
0: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
1: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
0: Pořád se tu natáčí.
1: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
0: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořád.
1: Jo, pořád, rozhlasový pořád, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořád do rozhlasu, ano?
0: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
1: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
0: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
1: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
0: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
1: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je... Víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
0: Ano.
1: Až na ten knír ovšem, víte? No,
0: dovolte, přece já žádný knír nemám.
1: No vy ne, ale moje manželka, víte?
0: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
1: Ne, už
0: tak
1: to bude,
0: vám
1: když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
0: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
1: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No, tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
0: Co s načatým večerem?
1: Co říkáte?
0: Co s načatým večerem?
1: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo ale. Co.
0: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
1: Jo tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
0: Ale
1: jako,
0: ne,
1: je, to
0: název,
1: já rozumím, otázka. To je otázka, no, tak... Co s načatým večerem. Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
0: Ale no, tak to snad je jedno.
1: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
0: Budín František.
1: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
0: Na co to chcete?
1: Tady na ten papír se mnou, kdybyste se mě to...
0: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
1: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
0: Alibi?
1: Alibi, ano, ano.
0: Jaké alibi?
1: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
0: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo se myslíte, že jsem hloupej nebo co?
1: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
0: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takové alibi pro nic za nic píšete?
1: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco...
0: Víte? Prosím vás, a to si takhle píšete?
1: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
0: Ano.
1: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
0: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
1: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
0: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
1: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
0: No ano.
1: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
0: Přesně. Na borůvky?
1: Ano, ano.
0: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
1: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál, třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
0: No,
1: no prosím,
0: ne.
1: Jestli chcete, zeptejte se ještě.
0: Ale ne, no tak já vám věřím, no, to ne, není tak.
1: Tak pojďte na mátku, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
0: No, v 15 hodin.
1: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
0: No tak v 21.
1: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
0: No, no.
1: A kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
0: Josef Šumferle?
1: Šumferle, ano.
0: Šumferle.
1: Takže...
0: To jméno je mi totiž nějaký povědom.
1: Jo,
0: Josef Šumferle.
1: Šumferle, ano.
0: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
1: no?
0: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
1: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte.
0: No,
1: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte,
0: no
1: kdybych to alibi neměl. Tak se mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
0: Počkejte, to bylo nějak si... na mý narozeniny 20. dubna.
1: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
0: No
1: teď si představte, kdybych to neměl. Tak co, že jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
0: jste říkal? Porezřelý z vloupání do spořitelny. Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
1: Víte, pane, jste říkal pro nic za nic. A co, že to mělo být, jste říkal?
0: No vloupání do spořitelny.
1: Vloupání do spořitelny, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
0: Souhlasí.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidíme.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Osobákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. Ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tam povíce s nějaký podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cítník, jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, ale to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale... S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel. Jo? On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení, a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální. A my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říkal, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říkal, no co potravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný, to on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly, cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. Ne? A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem, ho říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. Čili to se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v Rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v Rybníce. Pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynoří.
do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to. A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal: náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama, tak a... Jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý dvoudenní nebo třídenní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesměl kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamí. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slamy. A povídá: ať uhořím, jen když nejdu. Pardon, pardon, pardon.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 21. července se vypravíme s Milanem Daňkem za indiánskými kmeny napříč Amerikou.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Jen jsem silnicí, když asfalt stál a studený pot na čele mě téměř hřál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali slezy. Já je vzal a dodnes na to myslím spodnutí.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, vezmi rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a hlavu na Green Day.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám stokrát přednost.

svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce zaženu od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nespoří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky.